0: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.htp.cz.
1: Nábytek a koberce Aieto nabízí rozkládací sedací soupravu Relax se dvěma křesly za skvělých 10 990. Nábytek a koberce Aieto, Znojemská ulice, Jihlava.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Tahické léto v Aquapalas Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalas Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
9: Vše pro vaši grilovačku pořídí.

0: www.mixfm.cz.
1: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
2: To jo, těch výletů, cest do práce, k moři, nahory.
3: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí provozy Škoda starší 4 let.
4: www.autoradsek.cz. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
5: Připrav se na koupačku s Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 Kč.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kotilům a všechno máme i online.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

Z něj všechen vztek a chtíč. Doufám, že nás přijdeš oba zvednout a odvedeš nás pryč. Jestli ještě máš mu.

0: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
1: Hele, co City Park?
0: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
1: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
0: To je fakt. Parkování bez nervů. Kafe na úrovni. Já zdám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
1: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
2: Spojte příjemné s příjemným. V City Parku Jihlava.
3: Ty nejlepší jahody na Vysočině. To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samosběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
4: Housebrand Café, per favore?
5: Si, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Krásné ráno, je přesně 6 hodin a jsou to první zprávy, vítejte u nich. Téměř 3/4 Čechů užívají návykové látky. Vyplývá to z výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti za loňský rok. Nejčastějším problémem zůstává tabák a alkohol. Denně nebo téměř každý den kouří v Česku přes 1,5 milionu lidí a zhruba milion osob pravidelně pije alkohol. Až milion Čechů má navíc potíže se zneužíváním léků. Evropská komise doporučuje Česku zvýšit daň z nemovitosti a navázat ji na tržní hodnotu realit. Ve své nové zprávě uvádí, že zdanění bydlení je u nás v porovnání s unijním průměrem velmi nízké. Podle Bruselu by tento krok mohl pomoci zvýšit dostupnost dlouhodobého pronájmu. Tuzemští ekonomové jsou ale skeptičtí a varují, že by se vyšší daně naopak promítla do nárůstu nájemného. A pojďme také na sport. Argentina se raduje z úspěšného vstupu do mistrovství světa ve fotbale. Poslední šampioni porazili Alžírsko 3-0. Hlavní rozdíl na hřišti udělal fenomenální kapitán jeho Američanů Lionel Messi, který střelil ve svých 38 letech hat-trick a dosáhl na několik zajímavých met. Messi například už vyrovnal německého útočníka Miroslava Klozeho v počtu gólů v historii světových šampionátů. Už jich má také 16. V dalších zápasech porazila Francie Senegal 3-1 díky dvěma gólům Kyliana Mbappého, dvakrát se trefil také Erling Haaland a jeho Norsko porazilo Irák 4-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
13: Stavba roku kraj Vysočina 2025 má své vítěze. Celkem se rozdalo 21 ocenění. Hlavní cenu získala třeba Horácká multifunkční aréna Jihlava, Jihlavský obchvat Východ, cyklostezka Chotěboř Bílek nebo most v Hřebníku. Čestného uznání se pak dočkala oprava a modernizace pavilonu číslo 9 Havlíčku v Brod nebo parkovací dům pro nemocnici Třebíč. Více info máme na webu. Dnes bude na Vysočině převážně oblačno, i když ráno a dopoledne může být lokálně i ještě menší oblačnost. Během odpoledne by pak měly dorazit četnější přehánky a objevit se může i bouřka. Teploty se dostanou k 25 stupňům.
10: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin
1: a Filipem.
0: Snídaně šampionů.
1: Ano, je to tak, 6 hodin, 3 minuty, my vás tady vítáme, krásné ránko vám všem, kdo jste se nás pustil k tělu. Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: Čau, Filipe.
3: Krásné ráno.
1: Filip Lejček je tu s námi dnes. Filipe, v kolik ty normálně vstáváš, čověče, když jako nevstáváš sem?
3: Běžný všední den, no. Třeba v 10.
1: jaký to je takhle v 6 ráno, co? Jaký máš pocity?
3: No nepříjemný, vždycky, když mi šéf napíše, jestli to nevezmu tady za Davida, tak přemýšlím, co bych si vymyslel za výmluvu. Tentokrát jsem žádnou neměl, tak tady budu až do pátku.
1: Nemáš chuť na kavčo náhodou?
3: Půjdu si udělat, udělám vám taky?
1: Dvakrát.
2: To je dobře, třikrát. To je neskutečný. Tak jo.
1: Podívejte se, jaký tady máme.
3: David už se nevrátí.
1: My tě milujem. Tak krásné ráno vám všem. Amy McDonald, s tím začínáme. Pojďme na to.
0: Hit Radio Vysočina.

0: To je neuvěřitelný. On fakt šel, jasmin. Dneska tady je s námi Filip Lejček místo Davida, zprávař, a pokud jste se přidali až teď, tak nám slíbil, že nám půjde udělat kafe.
1: Ale on umí totiž jako neskutečný kafe.
0: No, on se normálně zvednul a odešel, takže tady teďka s námi není, tak šel dělat kafíčko. No tak to teda jako musím říct, to by David neudělal. To je hrozný, co? Když někdo prostě chybí v práci,
1: jo,
0: a ty kolegové...
1: Jo, já minulý týden dva dny, tak já si vás poslechnu zpětně, co se tady dělo.
0: My jsme se o tobě bavili jenom hezky. Já jsem říkal v každém vstupu, že nám chybíš. Jo. Já jsem se teda dokonce všimnul, že Filip přišel do práce dřív, než normálně chodívá, jo?
1: Mm-hmm.
0: Ta, nevím teda, on přišel a sednul se k počítači a on ho jenom zapnul a říkám si, kde se bral ty zprávy, jo? Kde se připravoval? Takže to dělal asi doma. Tak mě napadlo, že bychom se mohli zeptat vás, kdo nás posloucháte, okolik minut nebo hodin chodíte dřív do práce a co třeba musíte všechno udělat?
1: To si řekl správně hodin, kdysi v mém případě, když jsem měla jiný vysílací časy. Když jsem třeba vysílala od 15, tak já byla schopná přijít v 11 hodin, protože jsem si udělala přípravu, teďka jsem povídala si s těma lidma, líbilo se mi tady trávit ten čas. Teďka, když musím stávat takhle, tak většinou je to o půl hodiny dřív, ale dneska o 10 minut.
0: Jasmin, říkám si, není tě hloupý lhát našim posluchačům.
1: Ne, začínáme
0: v 6, jsme tady v 5.59.
1: Ty.
0: A naší práci je prostě zapnout počítač a připravit to, aby to tady hrálo, abyste si mohli užít takhle po ránu spoustu písniček.
1: Takhle, ať nevypadáme úplně blbě, my to máme jako samozřejmě připravený jako předem z jinýho dne, ale když sem přijdeme, tak to se jen zapne počítač.
0: Přesně, no tak nás by zajímalo, jak se jmenujete, odkud jste, okolik dřív chodíte do práce a případně, co teda musíte všechno ve vaší práci udělat, aby to všechno fungovalo. Tak napište nám to na 777-937-777, pošlete nám to, my se k tomu vrátíme. A teď Lost Frequencies, The Feeling. 6 hodin, 9 minut, hezké ráno, zítra rádia.

0: Lost Frequencies. The Feeling, 6 hodin 11 minut, posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, od kolik dřív chodíte do práce a případně, co jsou ty první věci, které musíte v práci udělat, aby všechno fungovalo. Minuta šampionu startuje teď.
1: Jana Bruntál chodí tak o 15 minut dřív a to jenom proto, aby si ujasnila, co vlastně bude dělat, protože nikdy neví, co jí čeká.
0: Eva Ledeč nad Sázavou chodí o 5 minut dřív, pustí počítač a kávovar.
1: David Žasler stává s rezervou radši, v práci má pak ještě cca 10 minut do začátku a to hlavně snídá.
0: Renata Lipno chodí o půl hodiny dřív, připravovat nic nemusí.
1: Marcel Plzeň chodí o půl hoďky dřív, vezme papíry, nastartuje autobus a vyráží rozvážet lidi do práce.
0: Martin Křepice většinou na čas akorát dneska zaspal.
1: Kuba Praha do práce chodí o hodinu dříve, dělá vždy od 7 do nebo 19, v klidu si udělá kávičku a převezme pacienty, dělá sestru na áru.
0: Petr Uherský Brod vyleze z baráku, sedne do auta, nastartuje a je v práci.
1: Martina z Prahy je kolbeňák a taky v práci už o 45 minut dřív, připraví papíry, zapne vše od počítačů a tiskáren a jde si vysílat kávu.
0: A co mě teda pobavilo, zpráva od Marušky, jo? Ahoj, já zrovna jdu do práce, pracuju od 6, dneska to zkrátka nevyšlo. 6 hodin 12 minut. Maruško, a tak co no?
2: Přesně, Maruško, o nic nejde.
0: Hele, takhle. Důležitý, jestli tam není šéf. Pokud šéf chodí klasika třeba až na 9:30, tak to je v pohodě. Tak vy, kdo třeba nestíháte na 6, jeďte opatrně, spěchejte pomalu, ať se nic nestane. Ono se to bez vás nezblázní. Krištof a Dominik Aláďa, Půlnoční hřích, další muzika, kterou pro vás na Hit Rádiu hrajeme právě teď.
2: A úplně nově.
0: A úplně nově, to je pravda. Těšit se můžete i na LP Girls Go Wild a to všechno tady ve snídaní šampionů. Krásné ránko.

0: Dola LP a Girls Go Wild hladíte středeční Hit Radio 6 hodin 20 minut. S vámi Michal, Jasmin a Filip. Krásné ránko.
1: Tak co, kolik lidí bylo podle vás vzhůru dobrovolně v čas 4:56? Nemyslím teďka zdravotníky, nemyslím pekaře, nemyslím ani nás moderátory, ale tenhle týden je trošičku výjimečný, protože slunce vychází úplně nejdřív z celého toho dlouhého roku. Včera teda úplně nejdřív, ale ani dnešek nezaostává a rozednilo se ještě před pátou. Nicméně mně se na tom líbí, že je to takový jako ilegální čas, co opravdu patří v tu chvíli jenom vám, pokud jako ještě nepracujete, tak nepatří šéfovi, nepatří dětem, prostě nikomu, jenom vám.

0: Musím říct, a možná to máte podobně, vy kdo ladíte, já si užívám ranní cestu autem, právě sednu do auta, nevím, v 5.30 a jedeš a svítíme takhle do zpětného zrcátka tou nízký slunce a říkám si, to je hezký. A zrovna dneska, když jsem jel, tak si říkám, jak to vlastně vypadá v zimě, no? No, bude tma, že jo, do 9 a pak bude tma už od 3 odpoledne, takže opravdu jako užívám si to. Ale kdo si to moc neužívá, tak jsou určitě rodiče, kteří musí večer uspávat děti. To je moc prima, jo, když pošleš v 8 děti do postele a svítí tam slunce ještě do té místnosti, takže nic moc.
1: Nic moc, ale užijte si to zatím, jo. Takový ten čerstvý, krásný vzduch po ránu, to ticho všude, to světlo. To nejlepší na tom je, že nejdelší den v roce máme teprve před sebou, takže tam si můžete ještě ukrajovat něco pro sebe.
0: No, chystá se letní slunovrat. Léto začíná v neděli 21. června, takže den bude nejdelší, noc nejkratší. Tak pak už se ty dny začnou zase pomalu zkracovat a už nám nebude svítit do obličeje slunce ráno v 5, už to tak nebude, ale ještě máme spoustu času, spoustu týdnu. Za malou chvíli další parádní hity, Taylor Swift, taky Linkin Park tady na Hit Rádiu, tak hezké ráno vám všem.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

0: www.sport.cz. Co se tady děje?
1: Co se chystá?
0: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou blade battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
4: Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Housebrand Café, per favore. Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
11: Senkor.
12: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Pozor, dávejte na tahu mezi Havlíčkovým Brodem a Čáslaví. Nedaleko Radostína je sražená srnka, tak tam raději uberte plyn. Ať už máte namířeno kamkoliv, tak šťastnou cestu a pohodu za volantem.
13: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Vysočina.

0: ale milujeme všichni. Taylor Swift na Hit Radio, minutu po půl sedmé. Dobré ráno, Michal, Jasmin a Filip s vámi. A Filip má...
1: Ranní update.
2: Je to tvoje, Filo. Krásné ráno, jdeme na to. 60-letý muž přelezl plot letiště na portugalském ostrově Madeira a běžel po runway, aby stihl letadlo, které se už připravovalo ke startu. Cíle ale nedosáhl, protože jej zadržela ostraha, které své počínání vysvětloval tvrzením, že prostě pospíchal a letadlo musel stihnout. Estonský provazochodec Jan Rose předvedl ve Varšavě další neuvěřitelný kousek. Na pouhých 19 mm širokém laně přešel mezi dvěma nejvyššími polskými mrakodrapy. Trasu dlouhou půl kilometra zdolal ve výšce 180 metrů nad zemí za zhruba půl hodiny. No a kanadská policie zatkla muže, který 16 let létal jako pilot pro společnost Air Canada s padělaným osvědčením. 55-letý Paul Logan u aerolinek pracoval v letech 1997 až 2013. Na podvod se přišlo poté, co se neúspěšně pokusil získat práci u jiné letecké společnosti. Muž je teď obviněný z padělání a podvodu a hrozí mu mnohaleté vězení.
3: Ale přišlo se na to až v 59, to je hustý zase.
4: Třeba by mu ty papíry mohli normálně nechat, ne? Tak když jako ukázal, že umí.
3: Vlastně.
4: Člověk by čekal, že v letectví se kontroluje každý šroubek a každý papír šestkrát a borec prostě... Takzvaně se ukázalo, že na papíry to nelítá. Čumba vamba, hezký ráno.

0: Hustle za Hit Radio 6.37, hezké ráno. Otázka na vás, co vám přijde jako největší nebezpečí v městském parku? Co? Psi bez vodítka? Šílený cyklisti? No, tak ne. Je to nová pouliční mafie. Veverky.
1: Jak veverky?
0: Policie v několika českých městech varuje před agresivními veverkami. Prý je lidí krmí tak moc, že nás teďka berou jako chodící automaty na jídlo. Jo? Takže třeba v Praze nebo v Plzni už hlásí případy, kde tyhle potvory útočí nejenom na psy, ale třeba skáčou přímo k dětem do kočárku.
1: Hele, tak já normálně začínám věřit mojí mámě, o který jsem si myslela, že přehání. Nešlo teda po veverku, ale přijde mi, že zvířata obecně teďka začínají být nějaký agresivnější. A volala mi, že na mě útočí nějaký pták. Říkám, mami, jaký pták, prosím tě. A ona, no, ono to vypadá jako vrána, ale má to šedou hlavu. A říkám, jo, ty taky vídám, no, a ty jsou v pohodě, ne? Prej. Ne, on mě sleduje až k baráku a jde i po psovi. A úplně jako měla, úplně byla v háji z toho.
0: Nekoukala náhodou mamka večer předtím na film Ptáci od Hitchcocka? No, tak se to nevzala tělo. Ale to je neuvěřitelný, tak ty veverky jsou prostě, to jsou drzí veverky, ale. Jo, pozor. Já to úplně vidím, jak sedí na té větvi v té kožený bundě, přesně jak z Rychlý roty, louská tu kešu a říká parťákovi, hele, tam jde borec s kočárkem, jdem ho vybrat, 100% má u sebe piškoty, ale jo, jdem na to.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Unihobby FX lepidlo den práven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš pátý zdarma.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
11: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
12: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
13: Kapely Činasky.
14: My máme rádi.
13: Lucie, Divoký Bill, Ben Kristoval, Štajny 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
12: Vysočina Fest.
13: Největší multižánrový festival našeho kraje.
12: A vy budete u toho.
13: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina. CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
15: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
16: Já bych koupil rákosku.
15: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
17: Také to slyšíte? To naše srdce tepe pro váš vůz.
4: Přijeďte do autorizovaného servisu Škoda a přesvědčte se. Čeká tu na vás profesionální a milý personál, široká nabídka originálního příslušenství či výhodné doplňkové programy a akce, které vám ušetří peníze. Dejte na autorizovaný servis Škoda.
8: www.autoradsek.cz, váš autorizovaný servisní partner Škoda.
14: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
17: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
18: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pokud teď pojedete na tahu mezi Havlíčkovým Brodem a Čáslaví, tak nedaleko Radostína je sražená srnka, tak tam raději uberte plyn a dávejte velký pozor. Šťastnou cestu všem!
19: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
20: To jen se zeptej, tatínka.
21: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
22: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Na středeční ráno naprosto geniální pan Sheeran Sapphire v 6 hodin 50 minut. Michal, Jasmin, Filip s vámi, hezké ránko.
1: Myslím si, že všechny výlety spojuje jedna věc a to je takový to, že když zažijete nějaký spackaný výlet, tak si ho pamatujete vlastně mnohem víc a líp, než kdyby se tam všechno povedlo do posledního puntíku. A přesně na tyhle ty výlety teďka vzpomínáme a hledáme je v naší terapii Venkem s Forkempingem.
0: Třeba taková Pavla si s partnerem vyrazila pod Tatry zdolat Slavkovský štít. Jenže ještě než pořádně začali, ruplo jí v zádech, pak teda přišla zastávka v lese, několik velmi agresivních mravenců, 12 kousanců na místa, kde fakt nechcete. Vedro, oteklej zadek, skoro bez vody a pokaždý, když si myslela, že už je nahoře, tak se objevil další kopec. No a výsledek na Slavkovský štít by jí dneska nedostali ani párem volu. A právě o tom to je, chceme slyšet váš úplně nejlepší, nejhorší výlet, nejspackanější trip ever, který byl v tu chvíli katastrofa, ale dneska se mu smějete nejvíc.
1: Pavla nám tuhle historku poslala na web Hitrádia a to můžete udělat i vy. Pozor, nejlepšího autora příběhu odměníme už v páteční snídaní šampionů a to luxusníma výhrama od Forkempingu. Takže schválně, co byla vaše cestovní pohroma?
0: Napište nám to na web, komplet detaily, podrobnosti najdete na hitradio.cz a my se moc těšíme na vaše příběhy.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší Forkemping. Vybavte se na všechny cesty na Forkemping.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Mňam, to je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood, nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz, prostě kvalitní maso.
3: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Krásné ráno, za chvíli je 7 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Rozvody v Česku by se mohly v budoucnu výrazně zjednodušit a zrychlit, počítá s tím chystaná novela občanského zákoníku. Lidé by nově nemuseli absolvovat dvě samostatná soudní řízení, rozvod i péče o děti by se řešily najednou. Návrh se zaměřuje na nejlepší zájem dítěte, ruší škatulkování na střídavou či výlučnou péči a chce v zákoně jasně deklarovat nepřijatelnost fyzických trestů při výchově. Bourovčík toulavý je vcelku nenápadný motýl, jeho housenky ale zamořily části Berlína. Jejich jedovaté chloupky působí svědivé vyrážky a někomu i dýchací potíže. Někteří obyvatelé hlavního města v Německu se proto v posledních týdnech snažili vycházet z domu jen v nutných případech. Druh se s postupným oteplováním šíří čím dál víc na sever Evropy a německá metropole si problému všimla už v minulých letech. Na fotbalové mistrovství světa zářily největší hvězdy současnosti. Argentina porazila Alžírsko 3-0 a to především díky Lionelovi Messimu, který nastřílel hattrick. Francie si poradila se Senegalem 3-1, kdy se dvakrát trefil Kylian Mbappé. Dva góly Erlinga Haalanda pak nasměrovali Norsko k výhře 4-0 nad Irákem. Právě teď je v plném proudu zápas mezi Rakouskem a Jordánskem. Rakušané vedou po prvním poločase zatím 1-0. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Policisté z Havlíčkova Brodu hledají svědky nehody kluzáku v Lidické ulici. Stala se u čerpací stanice v neděli 31. května krátce po 3:30 odpoledne. Stroj se tam při přistávacím manévru zamotal do drátů, dopadl na silnici a poškodil i část vybavení čerpací stanice. Pilot byl se zraněním převezený do nemocnice. Jestli máte nějaké informace, obraťte se prosím na linku 158. Teplota na Vysočině jde postupně nahoru. Dnes v maximech naměříme do 25, v sobotu až 33. Jinak nás dnes čeká také větší oblačnost a odpoledne by měly dorazit četnější přeháňky, objevit se může i bouřka.
0: Jsme v

0: dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Ahoj.
2: Hezkou středu. Snídaně
1: šampionů. To je vlastně docela dobrý poznatek, Jasmin. Mně vůbec nedošlo, že je středa, já mám úterý.
2: Tak to je opravdu velká zásluha. Ano, to jsem se posnažila.
1: A tady. Možná to máte podobně, a což je teda ta lepší varianta, jako jo? Že si myslíš, že je o den míň a ono je o den víc, to je bomba.
2: Zůstaňte s náma každopádně, ať máte středu nebo úterý nebo čtvrtek. Už za chviličku se vrátíme do doby, kdy se o přestávce ve škole neskrolovalo, ale řešili se piškvorky a školní lásky a tak, protože to vypadá, že starý časy se vracej a proč, to si řekneme.
1: Do školních lavic velký návrat po Pitbullovi, Rain Over Me. Hezké ráno. Hit Radio Vysočina.

0: Rain over me, já teda doufám, že pršet už nebude, posloucháte Hit Radio 7.06, krásné ránko.
1: Představte si ten šílený šok, kdy ve škole zazvoní na přestávku a děti místo toho, aby vzali do ruky telefon, tak prostě jenom zvednou hlavu, jdou si hrát, jdou si povídat a tak. Jo, obrovská změna by to byla. Nicméně od září 2027 by mohl platit zákaz používání mobilů v základních školách. Vláda to má v plánu prosadit a možná si spoustu dětí, které nás třeba teďka poslouchají a jedou do školy dřív třeba, tak si říkají, a co budeme jako dělat? No to, co jsme dělali my tehdy.
0: No jasně, já teda, ať se to na jednu stranu zdá jako prýma věc zakázat dětem mobily, tak si nemyslím, že to je úplně dobrý nápad to udělat ze dne na den, jo? Protože představ si, zakaž někomu něco, na čem je závislé, jo?
1: No zbývá ruka čtvrt, to je v pohodě.
0: Jo, takže možná tak jako postupně si na to odvykat, ale nevím, jako je to takový dvousečný za mě, jo? Nicméně, co jsme teda my dělali o těch přestávkách, tak jestli můžu zaspomínat na svoje školní léta, nebo že my jsme hráli pogy.
1: Jo, pogy.
0: My jsme si vyměňovali kartičky s hokejistama. Vlastně jsme si pořád hráli, povídali si mezi sebou, namáčeli třeba, a teďka to neberte jako návod, jo? Vy, kdo nás posloucháte, děti, namáčeli jsme toaleťák do vody, házeli ho přes celou třídu, kopali si balony, až jsme urvali rozhlas a rozbili umyvadlo. To byly ty přestávky, to byla ta tradice, a ne, že prostě sedíš se sklopenou hlavou toho telefonu a jedeš na Instagram.
1: Já jakožto holka jsem to měla trošku nudnější, samozřejmě v pozdějších letech jsme řešili tam jako ty lásky, že jo, ty kluky prostě a co nám tam vyvádějí, ale jinak buď jsem po přestávce dopisovala úkoly, co jsem zapomněla, anebo jsem naopak na šprťáka si ty úkoly dělala předem, jakoby.
0: No a co náš Filip? Jak to vypadalo u tebe ve třídě? My jsme podobně, ne mladý, podobně mladý jsme, že jo?
2: Podobně mladý, tak. Přesně tak. No, pokud jsme hráli taky, já si ještě pamatuju, Pokémony, Beyblade jsme točili.
0: Beyblade. Počkej, nekecej.
2: Beyblade jsme točili. No, a nebo jsme k tomu nepotřebovali hodně, třeba jsme si položili lavice na zem, udělali jsme si takovou hokejovou arénu, měli jsme pingpongový míček, malý hokejky a hráli jsme tehdy, už tehdy jsme hráli teda o pár korun, třeba o 5 korun, jo, za jednu přestávku, tak si zhold nekoupil bombony potom o tom druhý pauze.
0: Počkej, s položením lavic na zem si mi připomněl naprosto ultimátní zážitek. My jsme měli ve třídě na zdi takový polystyrenový prostě desky a na tom byly napíchaný různý prospekty, jo, a tak dále. A nás nenapadlo nic jiného, než že jsme ty polystyrenové desky prostě rozbili na kuličky a pak nám přišel říct učitel, ať to teda zametem. Tak nenapadlo nás nic lepšího, než že jsme si z lavic udělali normálně hrablo. A samozřejmě představ si, jak dopadly rohy těch lavic. To bylo vohlodaný. Takový jsme byli, jo, takový jsme byli my. Ale užili jsme si.
2: Lepší
0: to.
2: Než koukat na Reels. Za mě.
0: Přesně.
1: A jaký jste byli vy? Jaký jste byli vy? To nám dejte vědět. 777-937-777. Co jste dělali o přestávkách?
0: Pojďme se v myšlenkách vrátit do školních let. Těšíme se na vaše příběhy, vrátíme se k tomu. No a teď samozřejmě posíláme další parádní hity. Tohle je K-pop, což ocení i ti nejmenší Golden. Na Hit Radio. Hezké ráno.

0: nejlepší si ráno.
1: Michal Knejp a Jasmin Grinerová. Hit Radio.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Targeto, ve středu ráno rozhodně neuškodí. 7:45, Shakira, Wyclef Jean na Hit Radio. Hezké ránko.
1: Od září roku 2027 se na základních školách nejspíš zakážou mobilní telefony. A tak jsme společně zazpomínali na naše školní léta, na to, co jsme vlastně jako dělali o přestávkách, když ty telefony ještě nebyly. No a jak jste to měli vy, to už taky víme.
0: Přišlo od vás opravdu spousta zpráv, za to moc díky, píše třeba Katka. Dobré ráno.
1: No a jak jste to měli vy, to už taky víme.
0: Přišlo od vás opravdu spousta zpráv, za to moc díky, píše třeba Katka.

0: Dělali jsme taky. Taky píše Renča, dobré ránko, u nás se házela mokrá houba, byl to mazec, dokavať to nespadlo na pleš nejpřísnějšího učitele. Ten dotyčný pak měl minimálně 3 dní důtku, když se učitel špatně vyspal, tak byla ředitelská. Jste super. A mokrá houba, tak to u nás taky teda lítalo v éteru a nejhorší bylo, ona, cítíte, jo, cítíte to vůni ty houby?
1: Vůni,
0: no,
1: ten
0: vůni,
1: smrát.
0: To se asi říct úplně nedá, no.
1: Lucie z Bruntálu píše, jaj, no tak to byly vylomeniny. Chleba s paštikou na stropě, dokud nespadl na učitelku při hodině, nebo nástěnka s odpadkama. Tehdy jsem měla za nástěnku zodpovídat já a byly zrovna 3 dní schůzky. Nechyběla tam, jaj, ženská potřeba s červenou od fixy.
0: Hezky. Taky píše anonym, já chtěl taky napsat. My jsme měli třídy naproti oknama k sobě a hráli bitvy přes okna, několik jsme jich rozflákali.
1: Lenka Kladno, guma, holky pochopí, skákali jsme o každé přestávce a kdo neuměl sestavu, byl mimo. Tyjo, za mě už se guma moc neskákala, ale mamka mi o tom vyprávila, takže typuju ročník 70, třeba něco takového.
0: Tak gumu jsme teda nikdy nedělali, no. A píše třeba i Pavel, čau, tak to já jsem ještě o generaci starší a my jsme čáru s cečkama hráli, po případě jsme měnili mezi sebou, anebo sandokana, nebo hoňka na chodbách školy. Tak ještě, že to bylo na chodbách školy. Tak milé děti, a to je prozatím vše inspirace na vaše dnešní přestávky.

0: Připomínáme, že budete soutěžit o voucher na 5000 korun do máje na Národní třídě v Praze, tak rozhodně nechoďte daleko od rádia. Hezké ráno.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít v

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
7: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
8: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
7: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
8: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
9: Nábytek a koberce Aieto nabízí rozkládací sedací soupravu Relax se dvěma křesly za skvělých 10 990. Nábytek a koberce Aieto, Znojemská ulice, Jihlava.
10: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
11: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
10: Začneme očistnou koupelí nohou.
11: Následuje relaxační masáž.
10: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
11: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
10: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
12: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
13: Dobře, už to píšu. Firma vysokozdvižné vozíky, Měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
12: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
13: Více na vzvozíky.cz.
14: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
15: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
16: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Aktuálně nemáme hlášené žádné nehody na Vysočině, připomínáme ale uzavírku na Pelhřimovsku. Neprůjezdná je silnice z obce Koberovice přes Vojanovice na hranici okresu. Opravují tady povrch silnice.
17: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Rádio Vysočina.

0: Co jsme slíbili, to jsme zahrali DJ Antoine The Beat Shaker Smashery. 7 hodin 30 minut, ladíte Hit Radio a Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, spící muž prožil v nákupním centru pořádný šok, když se probudil pevně sevřený v masážním křesle. Přístroj kvůli technické chybě selhal a odmítal zákazníka pustit ze svého sevření. Zoufalý muž nakonec musel přes sociální sítě X požádat o pomoc veřejnost a hasiče. Záchranáři ho z mechanické pasti osvobozovali několik desítek minut. No a tradiční africký král z Ghany se po své korunovaci vrátil zpět ke svému původnímu řemeslu v Kanadě. Panovník Eric Manu dál pracuje jako řadový zahradník a seká trávníky ve městě Surrey. Ve všechny vydělané peníze a dary od kanadských občanů posílá své domovské oblasti na rozvoj zdravotnictví. No a nečekané překvapení čekalo ve schránce na ženu z amerického státu Michigan. Dorazil jí totiž pohled, který byl podle poštovního razítka odeslán před rovnými 100 lety. Historický lístek z roku 1926 obsahoval osobní vzkaz a byl doručen v perfektním stavu. Pošta dodnes nedokázala vysvětlit, kde dopis celé jedno století ležel.
3: Jedno století, víme jistě, že to byl Michigan a ne Česko?
2: No, jako je to divný, že to není samozřejmě tady třeba Pelhřimov, ale je
3: vlastně
2: to Michigan.
3: Vlastně si říkal, že i v dobrém stavu, takže Česko to nebylo.
0: Ne, takhle, paní měla rozhodně štěstí, že jí do schránky nepřistál lísteček adresát nezastěžen. By si počkala dalších 100 let. Pojďme soutěžit. Celý tento týden v Rychlé pětce vyhráváte voucher do Levels v máji House of Fun na Národní třídě v Praze v hodnotě 5000 korun. Teď za 100 let na Hit Radio. Ano, přijde další pohled. Hezké ráno. Kdyby hora

0: do Levels. Zabůra. Za 100 let na Hit Rádiu 7.35.
1: Rychlá pětka.
0: Ano, máme pro vás voucher do Levels v My House of Fun na Národní třídě v hodnotě 5000 korun.
2: Kdo byste House of Fun v Mayi neznali, tak je to nádherný, obrovský, několikapatrový prostor. Přes 150 arkádových her, minigolf, kulečník, šipky, Formule 1 simulátory, taky bar, diskoška. Je to tam nádherný, obrovský a prostě boží.
0: Zabavíte sebe, zabavíte děti, no a kdo vyrazí gratis, možná bude David. Davide, hezké ráno.
3: Dobré ráno, hezký den.
2: Ahoj.
0: David Sklecan, tak pokud se ti zadaří vyhrát, nebudete to mít sem do Prahy úplně daleko, tak pověz, s kým bys si vyrazil, kdyby si vyhrál tady ten voucher na 5000 do Máje?
3: No, vyrazil bych s dětma, asi s manželkou, a máme teď tady výměnýho studenta z Německa, tak kdyby se to povedlo zprocesovat dneska nebo zítra, tak je s ním.
0: Tak to musí dopadnout. Tak jdeme na to, Dave.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Když závodíš a předběhneš druhýho, jsi první nebo druhý?
3: První.
2: Cože?
3: Jsi druhý.
2: Jo.
0: My jsme si říkali, jestli to dát nebo nedat, že to je takový chytáček, ale klaplo to. Pojďme dál.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Davide, jak se jmenuje ovoce, ze kterého se dělá štrůdl?
3: Z jablek.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaký máme v Čechách název pro nejteplejší roční období?
3: Léto.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se léto řekne anglicky?
3: The summer.
0: Yes. Mm-hmm. A pátá otázka.
2: Jak se jmenuje pták, který neumí lítat a žije v Antarktidě?
3: Tam žádný jako i není.
2: Takový černobílej.
3: Jo, tučňák, sorry.
0: Davide, vyrážíte do Levels My House of Fun s rodinou a i se studentem z Německa, který je u vás na výměněném pobytu.
3: Tak jo, moc děkuju.
0: není zač, ještě řekni, co tě čeká takhle při středě, máš to hodně dneska?
3: Jo, mám hodně pracovních schůzek, hlavně online teda, no.
0: Jo, takže videokoly. No tak zvládni to, Davide, voucher posíláme, moc si to v máji užijte a zase někdy ozvy, budeme se těšit.
3: Jo, moc krát děkuju, ahoj.
2: Ahoj. Jako trošku mě vykolil, že tam žádný takovej není, ale pak mu to došlo.
0: Já jsem se taky říkal, tyjo, tak on tam možná fakt žádný není, jo, teďka co s tím budeme dělat? Dobře, dopadlo to. Tak opět zítra další voucher v hodnotě 5000 korun, tady čeká na někoho z vás.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: V srdci Prahy je Máj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz.
1: Hit Rádio Vysočina.

0: 8:45 za 2 minuty, Michal Šulte a Rehab na Hit Rádiu. Dobré ránko.
1: Před chviličkou s náma v rychlý pětce soutěžil David a po soutěži mimo éter ještě komentoval svůj dnešní výkon a říkal, že si občas v autě při poslechu toho, jak soutěží ostatní, říká, jak tohle a tamto nemohl někdo vědět, jestli někdo není jako blbej a tak. A že dneska to byl teda on, tak za prvé není blbej nikdo a za druhý to ukazuje, že Češi jsou prostě vtipní a že si umíme udělat srandu i sami ze sebe, což krásně nahrává tomu, co jsme vám chtěli říct a z čeho máme jako radost. Že Češi jsou prej nejvtipnější národ na světě, aspoň podle nějakého internetového webu The Top Tens, kde jsme se o první místo podělili s Belgičanama.
0: No a důvodem má být náš suchý humor, sarkazmus a schopnost dělat si legraci i z vážných situací. Jo? Jenom pozor, nejde o žádný vědecký průzkum, ale o čistě subjektivní hlasování uživatelů na internetu, a tak si říkám, jestli jsme si to tam nenaklikali sami. Jo? Ale i kdyby, to jedno. Já s tím prostě 100% souhlasím, protože my jsme přeci národ, který dokázal postavit celou svoji kulturu na Járovi Cimrmanovi.
1: Ježíš,
0: jasně.
1: No.
0: A vlastně ten náš humor je tak trochu přijdeme obranný mechanismus, abychom se z toho všeho ne...
1: Nezbláznili.
0: Ano, děkuju za to slušné slovo. Takhle, sranda musí být, i kdyby na chleba nebylo. Ale granda bude i tady v éteru, budeme rádi, když s náma zůstanete. Imagine Dragons, Believer a Kamerad Be Mine, další muzika pro vás za malou chvíli. A samozřejmě potěšíme i vás, kdo nás máte sebou na cestách, přidáme aktuální dopravu. Tak hezké ránko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
4: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
3: Byla. To dobré začíná u nás.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
8: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
9: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
13: Připrav se na koupačku s Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 korun.
14: Unihobby.
13: Rozumíme českým kotilům a všechno máme i online.
15: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
16: Dan Landa.
15: Mira.
16: Rybičky.
15: Migové.
16: Jdeme na hrady.
15: 8 hradů.
16: 8 víkendů.
15: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
16: Dan Landa,
7: Harley,
16: Tomáš Klus,
7: Single X.
16: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa.
14: Tohle není jen festival,
16: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
17: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
18: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
19: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
20: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D1 opatrně mezi 82. a 83. kilometrem ve směru od Prahy na Brno. Na dálnici se tam povaluje nějaký předmět, tak buďte ve střehu. Přejeme všem šťastnou cestu.
21: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
22: To jen se zeptej, tatínka.
23: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
24: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Not Be Mine. A taky středeční hit rádio 7.54, posloucháte Snídaní šampionů. Dobré ránko. Fotbal už dávno není jenom o gólech a bodech v tabulce, ale o tom, kolik lidí vás sleduje na sítích. No a pro nás se zajímavou informací přišel tady Filip, co se stalo v zápase Cap Verde Španělsko. Tak jestli bys nám to mohl vyprávět, mě to teda fascinuje, přijde mi to úplně neuvěřitelný.
1: No ten zápas samozřejmě měl dopadnout podle expertů 5-6-0 pro Španěly, ale on skončil 0-0. Velkou zásluhu na to měl golman Cap Verde, který se jmenuje Josimar Díaz, ale jeho přezdívka je Vozíňa.
0: No.
1: A on chytal tak skvěle, že vychytal všechny ty šance Španělů. No a představte si, že před zápasem měl na Instagramu 50 tisíc sledujících, po zápase to bylo 5,5 milionu a teď mám otevřený jeho profil, včera to bylo 7,3 a dneska, teď aktuálně Vozíňa, 11,2 milionu. Mimochodem během rána mu zase 100 tisíc přibylo. No a je to tak nová hvězda, přitom tenhle golman chytá až druhou portugalskou ligu. Dokonce chytal ještě před 2 lety za slovenský Trenčín.
2: Co to je? To
0: takhle, jestli je přísloví, který jako tohle reflektuje, tak to je přišel k tomu, jak slepým houslem, jako jo. Co je víc, jo? Co je víc?
1: To je neuvěřitelné.
0: Co je víc? To je neskutečný. A počkej, hraje ještě ten fotbal, nebo už mu to sečí ten Instagram?
1: Já si myslím, že do druhého zápasu Cap Verde možná ani už nenastoupí, řekne hoši, já už ty prachy nepotřebuju.
0: Já jsem si ho představil v té 90. minutě, jak není letí penalta, jo, a on se místo na balon otočí na tribunu, hodí tam selfiečko, chytne ten míč do jedné ruky a hnedka popisek, jo. Dneska čistý konto, slevovej kód na kopačky, najde to popisku.
2: Já koukám, že mu je 40 let, takže vlastně jako, on už by mohl mít teďka hezký důchodek, že jo.
0: Takhle, Jasmin, má vyděláno.
2: Přesně.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online.

0: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Krásné středeční ráno, je minuta po osmé a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Zpráva železnic varuje před nebezpečným chováním dětí a mladistvých na kolejích. S blížícími se prázdninami totiž přibývá případů, kdy hazardují se životem kvůli fotkám na sociální sítě. Jde hlavně o chůzi po traťových kolejích, přebíhání před jedoucími vlaky nebo lezení na vagony pod troleje s vysokým napětím. Drážní inspekce proto spouští novou preventivní kampaň. Chybějící údaje v evidenci sociálního zabezpečení mohou lidem výrazně zkomplikovat a protáhnout žádost o důchod. Podle České správy sociálního zabezpečení lidem v přeledech nejčastěji chybí záznamy o studiu, o odpracovaných letech v 90. letech nebo o době péče o dítě. Úřad proto doporučuje zkontrolovat si své konto s předstihem a chybějící dokumenty včas doložit. A pojďme také na sport. Českému tenistovi Jakubovi Menšíkovi nevyšel přechod z antuky na trávu. Na turnaji v Londýně vypadl hned v prvním kole po třísetové bitvě se 37-letým Francouzem Adrianem Manarinem. 19-letý Čech sice dokázal první sadu vyhrát, další dvě ale ztratil v tiebreakcích. Na britské trávě se naopak dařilo Jiřímu Lehečkovi, který do druhého kola postoupil. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Stavba roku Kraje Vysočina 2025 má své vítěze. Celkem se rozdalo 21 ocenění. Hlavní cenu získala třeba Horácká multifunkční aréna Jihlava, Jihlavský obchvat Východ, cyklostezka Chotěboř Bílek nebo most v Hořebníku. Čestného uznání se pak dočkala oprava a modernizace pavilonu číslo 9 Havlíčku v Brod nebo parkovací dům pro nemocnici Třebíč. Více info máme na webu. Dnes bude na Vysočině převážně oblačno, i když ráno a dopoledne může být lokálně i ještě menší oblačnost. Během odpoledne by pak měly dorazit četnější přehánky a objevit se může i bouřka. Teploty se dostanou k 25 stupňům.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: Dobré ráno, šampione.
5: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
6: jsme tady pro tebe.
5: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Hezké ránečko.
4: Krásnou středu vám všem.
8: Snídaně šampionů.
4: Dneska máme jedno zajímavý výročí. Prozradím, že pětiletý. Tak s náma zůstaňte, dozvíte se, co to za výročí je a týká se nás všech.
7: No tak počkejme na to. Miles Smith Stargazing zkrátí čekání. 8.04, hezké ráno z Hit Radio.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio, 7 minut po 8. Miles Smith. Dobré ránko.
1: Kdy jste naposledy stáli ve frontě proto, abyste si mohli zavolat? Já tipuju, že dávno a že někdo třeba vůbec nikdy. My dneska máme jedno takový nostalgický výročí. 5 let od toho, kdy zmizela v Česku poslední telefonní budka. Ta poslední stála v Hlubini na Příbramsku a tím, že se odstranila, tak vlastně skončila celá ta éra jedna.
0: Počkej,
1: a už je to 5 let.
0: Není možný 5 let. Já si pamatuju, a možná i vy, kdo posloucháte, jak bylo spousta článků a videí z toho, jak se právě ta poslední budka odstraňovala. 5 let není možný. Já bych řekl, že to je třeba 2 roky, takže 5.
1: Takže 5 a úplně jsem si jako zaspomínala, jak mě ty budky vždycky děsily. Tak to sluchátko, na který chmatal každej, jo. Já se ho bála prostě vzít do ruky, nebo stihnout všechno říct včas, že jo.
0: Občas byly ty sluchátka opálený od zapalovače, to si pamatuje. Ono i ten číselník taky, nebo občas nevypadal úplně jako v Oaklandu. Ale teda za mě byly budky super, jo. Byly třeba dobrý, když jste se potřebovali schovat před deštěm. To bylo fajn, jo. Taky se v ní dalo milovat, akorát bylo blbý, že bylo vidět na nohy, jo. Taky se z ní volalo, to jsme tady nakousli, na linku bezpečí.
2: No, to se volalo samozřejmě, děti měly takový zlozvyk, protože to byla linka zadarmo, tak se tam samozřejmě dělali taky ty falešní hovory. To úplně samozřejmě na to nespomínám rád, ale možná každý, kdo byl dítě, tak aspoň jednou to prostě udělal. Takže za to se samozřejmě stydíme, takhle zpětně 25 let zpátky, ale co se dá dělat.
0: Pojďme se takhle přiznat veřejně, kdo to udělal, ať zvedne ruku tady ve studiu.
1: Jo, tak kluci jste super.
2: Jasmin
0: nás tady praskla. No, a taky tam na tom bylo krásně vidět, jak stát věří českým občanům, jo? Protože zlatý stránky tam byly přidělaný na řetězu.
2: No, ono to stejně bylo ohlodaný většinou a zůstal tam jenom ten řetěz s tou pevnou vazbou a vlastně nic, no.
0: Přesně, ty zvedal Martina Vomáčku tady z Příbramy třeba a chtěl jsi najít to číslo a to bylo ohořelý, jo.
2: Nebo slepený.
1: Tak vy, naši posluchači, máte nějaký historky z telefonní budky?
0: To já se pamatuju, tam byly přece ty karty vlastně, ne? Ty dobíjecí karty.
2: Dobíjecí kartu jsi to tam vlastně dal, vypadalo to jak kreditní karta a tam si měl takzvaný jednotky, no. A když ti došly, no, tak si prostě skončil. A to myslím se ale následovalo až po tom, co tam házeli drobásky, nebo jestli to bylo kombinovaný, to teď už nevím.
0: Já se vám musím přiznat, jo, já jsem věřil hrozný kravině, že prý, když se dali ty telefonní karty do lednice do mrazáku, tak se tam ty jednotky dobily.
2: To jsme zkoušeli tak.
0: Počkej, takže to byl takový hoax tenkrát, jako.
2: Přesně tak.
0: Aha, no nic, tak.
2: Nefungovalo to.
0: Vy, kdo nás posloucháte, možná jsme otevřeli spoustu vzpomínek ve vašich hlavách, tak jakou speciální vzpomínku máte na telefonní budkovi? Komu jste z ní volali? Co jste v ní zažili? Koho jste v ní splodili? Chceme vědět všechno. Pošlete nám to na WhatsApp jako hlasovku na 777-937-777 nebo klasicky zprávou. Budeme za to moc rádi a za malou chvíli se k tomu vrátíme. Teď Nickelback.

0: Alfarben, Baby Goodbye, minutu po čtvrt na devět, tohle je Hit Radio. Dobré ráno. Jasmin objevila extrémně zajímavou a vlastně až trošku strašidelnou věc, protože už je to 5 let zpátky, co v České republice zmizela poslední telefonní budka. Tak řešíme telefonní budky. Jakou speciální vzpomínku máte právě na telefonní budky vy?
1: Hanka píše, krásné ráno přeji všem, já jsem dělala uklízečku telefonních budek a teda hrůza, špína, nepořádek každý den, ale dalo se to zvládnout. Vaše posluchačka Hanka, jste boží, děkujeme
0: a ty jsi boží. Děkujeme. Veronika píše, ahoj, jeli jsme se základní školou na druhém stupni na výlet, začal strašný slejvák. Kolik se vejde do telefonní budky pubertáků učitelé žasly? Krásný den, Veronika.
1: Klárka ještě, dobrý den, u nás před bytovým domem stála telefonní budka. My děti jsme měli její telefonní číslo. Když se setmělo, volali jsme do ní i z domova. Když někdo šel kolem, stála telefonní budka. My děti jsme měli její telefonní číslo. Když se setmělo, volali jsme do ní i z domova.

0: Jo, ale to byl ten klasický telefonní seznam, pak z toho udělali zlatý stránky. No a do toho jsme vždycky koukli, někoho jsme si tam vylosovali, vrazili jsme tam korunu, zavolali jsme někomu a bylo to třeba, dobrý den, tady Česká pošta. Máte tušku a papír a ty lidi, jo, máme, tak si pište. A oni, jo, dobře, jdeme psát, ale v sobotu, oni psali v sobotu a v neděli bude tma jak v pr. No a takovýhle prostě různý srandičky. Tak zatím, čau.
1: To je skvělý, to je skvělý. Tomáš se vrně bavil. Tak máme hlasovku od Lucie.
2: Ahoj, tady Lucie. Já jsem 92, takže za mě všechny ty budky byly průhledný. Takže moc plodit se v tom nedalo, jedině večer, nebo všechny tyhle ty služby se musely provádět prostě večer, aby tam nebylo vidět. Ale vždycky jsme volali na ty linky zadarmo, takový ty, co začínaly 800 něco. Tak to byla největší naše zábava samozřejmě. Mobily jsme neměli, jo. Ale bylo to úplně skvělý. Tak se mějte, ahoj.
3: To s tou průhledností byl i můj point tady mimo éter, že vlastně já si taky pamatuju jenom průhledný, takže...
1: No takhle, ono jich bylo asi víc druhů, jo. Bylo potřeba najít tu, která měla polepený boky.
3: Pane bože, no.
1: Ale říkám, nohy prostě byly vidět, to bylo blbý, no.
3: Měli jsme tu ještě super zprávu od Indry. Dobré ráno, tak jednu hezkou historku mám. Je to už 30 let, co jsme byli na vandru v Doxech. Jedna kamarádka šla zavolat domů, že je v pořádku a tedy. Hodila tam 5 korun a když dovolala a potvrdila sluchátko, tak ten bůr vypadl. Hned nás napadlo zavolat na horkou linku 0609. Zavolej nám do klubu. Poslouchali jsme 27 příběhy od slečen a když jsme sluchátko pověsili, bůr zas vypad. Asi kouzelná 5 koruna.
1: Počkej, za 5 kačku se dovolat na horkou linku, jo. To bylo třeba tak na jednu pikovteřinu.
3: No, a ne 27 minut příběhy oslečen. Wow.
1: Kouzelná budka. Enrique Iglesias na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Enrique Iglesias a Nadia. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. 8.23 na Hitrádiu. Na co se těšit za malou chvíli, tak kromě toho, že přidáme dopravu pro vás, kdo nás hledíte na silnicích, tak přihodíme i další parádní muziku. Musím se Eva Farna, Miraj, vzpomeneš si, no a zvládneme i Sunrise Avenue Hollywood Hills tady na Hitrádiu. Dobré ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
2: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
1: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
1: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
3: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
4: Zavratné mega slevy!
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom. Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
13: V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee.
14: Pro chlapy, pro všechny řemeslníky,
13: pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
14: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
13: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
14: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
13: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
15: Hoka Prima.
13: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
16: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
17: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
0: My
12: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Pozor na aktuální nehodu v Jihlavě. V Mlýnské ulici na křižovatce s Okružní havarovalo osobní auto. Počítejte s omezením. Ať už máte namířeno kamkoliv, tak šťastnou cestu a pohodu za volantem.
15: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: Tohle je parádní letní song Sunrise Avenue Hollywood Hills na Hit Radio. 8.35, ale to už se k nám taky konečně pomalu vrací. Je tady s námi Filip a ten má další ranní update.
1: Ranní update.
2: V Americe vznikla nová internetová seznamka s názvem Mouse Mingle, která je určená výhradně pro milovníky pohádek od Disneyho. Zakladatel webu tvrdí, že pro skalní fanoušky je těžké najít partnera, který by sdílel jejich vášeň pro zábavní parky a animované filmy. Portál uspojil tisíce párů, které jako ideální první rande volí výlet do Disneylandu. Švédská studentka našla na sociálních sítích dívku z Irska, která vypadá jako její jednovaječné dvojče. Dívky přitom nejsou vůbec příbuzné a narodily se v naprosto jiných zemích. Když se obě studentky poprvé osobně setkaly v Dublinu, jejich podoba šokovala i samotné rodiče. Vědci tvrdí, že každý člověk má na světě v průměru 7 genetických dvojníků. No a americká umělkyně Laurie Anderson uspořádala na Times Square v New Yorku unikátní koncert určený výhradně pro pejsky. Hudební vystoupení bylo přenášeno na speciální frekvenci, kterou lidské ucho vůbec nedokáže zachytit. Na neobvyklou kulturní akci dorazily stovky majitelů se svými čtyřnohými mazlíčky. Podle chovatelů zvířata na tóny reagovala velmi klidně.
3: Tak to bych z pozice hudebnice taky mohla začít dělat koncert pro psy, ježiš, na tom člověk zarobí, podle mě teda.
0: Mně se teda povedlo sehnat záznam z toho koncertu. Psi nás milují, lidé už začali natahovat ruku, že nás přeladí. Tak doufám, že jste si to užili, pesani. Kalma, lambáda, byla by škoda odladit jinam. Tohle je taky za mě jeden z nejletnějších hitů, které kdy v historii vznikly. Připomínáme, že to je srdcovka a ty si můžete dát s Jirkou Pelnářem mezi 12. a 13. jejich dohromady 5 plus jednu vaši. Tak pojďme si to společně užít. Kaoma, Lambáda a středeční Hit Radio s vámi Michal, Jasmin a Filip a přejeme fantastické ráno.

0: Roma, Lambada 8.40. Ladíte středeční Hit Radio. Dobré ráno. Eva Farná. Ještě se k tomu vrátíme, ano, Eva Farná má za sebou hat-trick. Třetí a poslední koncert v Edenu skončil včera a pokud se nepletu, někdo tady ve studiu byl na tom koncertě dvakrát. Co Jasmin, jaký to bylo po druhý? Bylo tam něco jiného, novýho oproti tomu prvnímu koncertu?
1: Byla jsem na prvním a na třetím a na ten třetí jsem kvůli zase svýmu koncertu přišla o hodinu později, takže nemůžu soudit začátek, nestihla jsem to od začátku, ale bylo tam jiný to, že tam samozřejmě byli třeba jiný hosti, jo, že na prvním byla Ester Ledecká, na druhým byl Ben Kristoval, na třetím byl Jakub Štáfek a takhle na nějaký songy, že se střídali hosti. Byla tam poprvé Kateřina Marie Tichá třeba, jasně, s Mirajem taky. Takže byly tam nějaký novinky, ale jinak samozřejmě ta show jakoby už byla stejná. Co mě trošku mrzelo, ale vlastně to strašně chápu, že já jsem se na prvním Edenu strašně smála nějakým věcem, nějakým vtipům. Mm-hmm. A když jsem tam byla po druhý, tak ty vtipy zazněly znovu, takže mi došlo, že to jsou plánovaný vtipy. Ale ono, když něco funguje, tak to prostě dáš znova, to je jako jasný.
0: Jasně, to je jak tady u nás rádu. Podívej se na mě. Přesně. Já to opakuju furt dokola a funguje to, jo. Ale já jsem teda nebyl ani na jednom koncertu, trochu mě to mrzí. Ale včera jsem vlastně na něm trochu byl, protože sedím doma v obyváku, vytrali jsme otevřený balkonovky. A moje mi říká, ty slyšíš to, jak to tady nějak jako duní? Já říkám, to není možný, teď Eden je od nás 4 kilometry, jo? A normálně najednou z ničeho mě, já jsem se zaposlouchal a slyším. A ty basy, ne? Hlavně jako basy. 4 kilometry s dušnou čarou, tak jsem vylez na balkon a tak jsem si zpíval.
1: To mi přijde zvláštní, protože my, když jsme pozdě teda přicházeli do toho Edenu, tak jsme stáli přímo před Edenem a bylo úplný ticho, strašně dlouho a neslyšeli jsme nic, takže tohle mě jako překvapuje. Nicméně, stáli lidi před Edenem, který se tam nedostali, neměli lístky, ale vychutnávali si to i před tím Edenem a jako bylo to znovu skvělý.
0: No takhle možná tip pro vás, já už jsem to teda taky udělal, tak na vás, kdo se nedostalo, nebo kdo jste třeba neměl čas vyrazit na tenhle koncert, tak samozřejmě sociální sítě, YouTube, všechno to funguje. Záznamy z koncertu snad ze všech možných úhlů, takže pokud se vám nebude líbit tenhle úhel, můžete si najít další video.
1: Funguje, ale zas má člověk FOMO. Vím, že spousta kamarádek byla strašně smutných, že to vidějí na tom internetu a jsou z toho úplně hotoví a nemohli tam.
0: Chce to vysvětlit? Fear of missing out.
1: Že vám něco unikne, máte z toho strach. Nebyli jste tam, jste z toho smutní.
0: Tak jestli z toho strach nemáte, tak na YouTube najdete koncerty ze všech možných úhlů. U nás tady na Hit Rádiu za chvíli najdete další skvělý hity Lady Gaga a Abrakadabra. Hezké ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature z Promis Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
4: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
3: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
4: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
3: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
4: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
5: Mňam, to je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood, nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz, prostě kvalitní maso.
6: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
9: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích?
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firma na zážitky
11: CZ.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní

0: Tak e-obuví.
1: Ty nejlepší jahody na Vysočině.
2: To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samosběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
3: Jak vylepšit svůj vůz Škoda? Co takhle originální příslušenství? Třeba střešní nosiče, praktické koberečky, sluneční clony a mnoho dalšího vybavení provozy Škoda. Horácké autodružstvo Velké Meziříčí vám vše nabídne, namontuje, ale i zapůjčí na dovolenou. Horácké autodružstvo Velké Meziříčí. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.horácké-vm.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: The Boy Does Nothing, Aleš Eriksen na Hit Rádiu v 8.52 a my doufáme, že ti naši kluci budou zítra na hřišti dělat všechno, protože už zítra hrajeme na mistrovství světa ve fotbale proti Jaru, Jihoafrická republika. Prý jsme papíroví favoriti, ale víte jak.
1: My tady máme mezi sebou toho nejlepšího, kdo o tom s náma může mluvit, protože je i komentátor zápasů Fíla, že jo?
2: Je to tak, jenom abych uvedl na pravou míru, já nekomentuju ty český zápasy, jasně, ale v televizi dělám jiný utkání. Každopádně mohli bychom ten Jar zkusit tak jako vyčistit, že jo, když už to mají v názvu. Hrajeme teda proti něm v 18 hodin zítra, je to klíčový zápas, ten první jsme prohráli totiž s Jižní Koreou.
0: Jak to vidíš ty, protože když se sadíme ještě na zápas Španělského Kapverdy, tak tam nějaký blázen vsadil $1 000 000 na to, že Španělského Kapverdy smázne a ono to skončilo nerozhodně.
2: 0-0 to skončilo. 0-0,
0: takže je to takhle, je to za tebe jakožto za komentátora světový šampionát překvapení?
2: No, těch překvapení už tam bylo hodně, ale největší právě Španělsko Kapverdy. Já bych si teda na tenhle zápas asi nevsadil, ale kdybych si měl vybrat a tipnout, já si myslím, že Češi vyhrajou 2-1, což by nám dávalo jako pěknou naději pro postup. A hlavně, kdo nemá rád stávání, tak tenhle zápas hrajeme v 18 hodin, ten poslední 25. s Mexikem ve 3 ráno, takže jestli chcete normální čas, teď je možná poslední šance zase na 20 let dopředu.
0: Takže zítra skvělá příležitost. Takže Filip říká 2-0. Kolik myslí Jasmin? Já tomu nerozumím.
1: Jasmin nemyslí, Jasmin fotbal vůbec jako nezvládá.
2: Já jsem říkal 2-1, myslím, ale.
1: Jo, 2-1.
2: No, jedno, je to výhra.
1: Tak já jsem
0: říkám, já ten fotbal nějak nevnímám. Takže zítra Česká republika a JAR. Teď tu Colors, Suffer Duo, Cynical, Hit Radio 8.54. Dobré ránko.

0: Tak čím jiným zakončit středeční snídaní šampionu na Hitrádiu, než tímhle Cynical, Two Colors, Safrido, Chris de Serendi, a my se opravdu už jdeme rozloučit.
1: Slyšíme se zase zítra od 6 do 9, tak doufáme, že budete na značkách taky a že si to společně užijeme.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
0: Teď už vám přejeme hezký den, užijte si další muziku po 9 a zítra ráno v 6.00.
1: Ahoj.
0: Čau.
3: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Jihlavě v okružní ulici na kruhovém objezdu došlo k dopravní nehodě osobního auta se zraněním, ještě stále komplikace, tak s tím počítejte. A na dálnici D1 mezi kilometry 75 a 82 ve směru na Brno. Tady budou ve stoupacím pruhu probíhat údržbové práce. Přejeme všem šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
5: Burgery, grill, hudba a první chuť léta. Od 26. do 28. června zažij Burger Street Festival v City Parku Jihlava. Desítka burgerových mistrů, vůně grilu a zábava pro celou rodinu.
6: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
11: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Novou koncepcí armády by se měla dnes za účasti prezidenta Pavla zabývat Bezpečnostní rada státu. Pavel má dorazit na část zasedání, která se bude týkat obrany a bezpečnosti. Rada by mohla projednávat i možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v schengenském prostoru. V podchodu nedaleko pražského hlavního nádraží mohou lidé nově vidět pomník lhostejnosti. Betonová socha má upozorňovat na problematiku bezdomovectví a připomínat lidi, kteří na ulici žijí a umírají bez povšimnutí okolí. V Česku přespává na ulici asi 18 000 lidí bez domova. Evropský parlament dnes rozhodne o nových unijních právních předpisech, které mají zefektivnit navracení občanů třetích zemí pobývajících v EU nelegálně. Návrh počítá mimo jiné s povinností migrantů spolupracovat s úřady nebo se vznikem takzvaných návratových center mimo území EU.
2: Fotbalový servis.
11: Lionel Messi přepisoval historii. Argentinští fotbalisté zahájili cestu k obhajobě zlata na mistrovství světa ve velkém stylu, když v Kansas City porazili Alžírsko 3-0. A jejich kapitán Messi, který jako první fotbalista nastoupil už na 6. šampionátu, rozhodl svůj 200. zápas v modrobílém dresu hat-trickem a přepisoval rekordní tabulky. Na mistrovství světa dal už 16 branek, stejně jako dosud nejlepší Němec Miroslav Klose.
3: Tak dneska nás čeká spíš oblačno. Očekáváme klidně ojediněle i přehánky, odpoledne dokonce četnější, až večer srážky ustanou a bude ubývat i oblačnost. Teploty dneska odpoledne 22 až 25 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Krásnou středu přeje Markéta Zušťáková. Na Hit Radio Vysočina za chviličku třeba Verve a tady je Justin Timberlake.

0: Zaspívala Dua Lipa na Hit Radio Vysočina, tak slibovali jsme teplo a to bude dneska až 25, zítra 26, v pátek 28 a bude to ještě stoupat. Takže by to asi chtělo otevřít koupáky na Vysočině. Co třeba koupaliště v Havlíčkově Brodě, kdy se otevírá, to nám řekl Dominik Adam.
1: Letní koupaliště v Havlíčkově Brodě se otevírá tento pátek 19. června ve 14 hodin odpoledne. Od pondělí 22. bude otevírací doba od 9 do 19 hodin. V den vysvěcení, tedy 26., což je pátek, se chystá opening party s animačním programem pro děti a party ve vodě s DJem. Letní koupaliště prošlo lehkou úpravou cen. O podrobnostech a dalších akcí budeme informovat na našich sociálních sítích a webových stránkách Brodská sportovní. Děkujeme a těšíme se na vás.
0: Tak, my se samozřejmě taky těšíme, hlavně na tu koupačku. V pátek by měli otevřít i v Lukách nad Jihlavou a v sobotu potom vodní ráj ve Hlavě, takže se svlažíme, nemějte strach i na Vysočině. Na Hit Radio Vysočina právě teď další muzika, Zkouším žít a Poetika pro vás. Tak hezký den.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina. Dneska hned po ránu, nehoda tady ve hlavě a hned jste nám volali, to je super. Díky za to, i dneska hrajeme o plnou nádrž zdarma, staňte se naší dopravní hlídkou. Pošlete kdykoliv během dne hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37 a dejte vědět, jak to u vás jezdí. Každý den jednoho šťastlivce vybereme a získá plnou nádrž zdarma.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
2: Senkor.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 tisíc položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Kdo šetří, má za 3.
6: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
5: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
6: Zítra ušetříme.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: trenirkarna.cz.
8: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
7: trenirkarna.cz.
9: Housebrand Café, per favore?
10: Si, signora.
11: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
12: Vše pro vaši grilovačku pořídíte

0: Vinice za 26,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
3: Kapely Činasky. My máme rádi víno. Miraj. Lucie. Divokej Bill, Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
2: Vysočina Fest.
3: Největší multižánrový festival našeho kraje.
2: A vy budete u toho.
3: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
4: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
2: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
4: Začneme očistnou koupelí nohou.
2: Následuje relaxační masáž.
4: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
2: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
4: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
5: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Tohle byl Mark Ember na Hitrádiu Vysočina. Tady je pozitivní minutka, budeme hrát totiž za chviličku Luci. Naživo jí tady zažijeme v rámci Vysočina Festu už brzy. Startuje Vysočina Fest 2. července. A jenom připomínám, že my na Hitrádiu Vysočina rozdáváme lístky právě na Vysočina Fest, a to už dneska odpoledne po 12. hodině u Jirky Pelnáře, takže nás rozhodně laďte. No a teď si užijte tu Luci a Ameriku.

0: Zaspívala Miley Cyrus na Hitrádiu Vysočina. Mám tady informace pro všechny řidiče, že v Třebíči v Hrotovické ulici na křižovatce s Průmyslovou havarovalo osobní auto, abyste tam počítali s omezením. A jenom připomínám, že na Hitrádiu Vysočina budeme moc rádi, když nám budete posílat vaše dopravní hlasovky, když se zapojíte do dopravní hlídky. My totiž každý den rozdáváme vám, milým posluchačům, co pošlou hlasovku, plnou nádrž, vždycky jednoho vybereme. Tak jenom připomínám to naše WhatsAppové číslo, kam se dá posílat ta hlasovka, 725 44 38 37.
1: Dopravní hlídka Hitrádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitrádio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny. Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každýho fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině. Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem. Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu. Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima. Hoka Prima. Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
2: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Unihobby FX lepidlo Den Práven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš pátý zdarma.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům.
12: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Nábytek a koberce Aieto nabízí rozkládací sedací soupravu Relax se dvěma křesly za skvělých 10 990. Nábytek a koberce Aieto, Znojemská ulice, Jihlava.
14: Tahitské léto v Aquapalas Praha už je tady!
15: Zábava vlny tobogány.
16: Co vás čeká?
15: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
16: Plno tobogánů a skluzovek.
15: Tak všichni rychle do plavek.
16: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
15: Relax, drinky, animace.
16: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
15: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
14: Aquapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
1: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali a
6: až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Vysočina.
11: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
17: Matracezahubičku.cz.
6: Hitrádio Vysočina.
18: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Třebíči v Hrotovické ulici na křižovatce s Průmyslovou havarovalo osobní auto, počítejte tam s omezením. A na dálnici D1 mezi kilometry 147 a 141,5 ve směru na Prahu. Tady bude na Krajnici probíhat údržba vozovky, tak s tím počítejte. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá kilo za 39,90. Penny.
6: Šéfe, šéfe! Potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
7: Dobře, už to píšu. Firma vysokozdvižné vozíky, měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
6: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
7: Více na vzvozíky.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: S Viany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Viany, srdeční záležitost.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
11: Krásné dopoledne, je 10 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Národní ústav duševního zdraví podporuje možnost zákonem stanovit zákaz používání mobilů na základních školách během vyučování. Nadměrné vystavení mobilním zařízením a sociálním sítím má vztah k depresivním a úzkostným symptomům, narušenému spánku a nižší životní spokojenosti dětí. Léto láká k rybníkům, řekám i koupalištím. Slunce a voda ale přináší i rizika, která lidé často podcení. Všichni zájemci o koupání by proto měli dodržovat základní pravidla, jaká říká předseda vodní záchranné služby Českého červeného kříže Daniel Vičan.
12: Lyžu do vody neměl bych být opilý, protože já podceňuji svoje síly. Pak určitě neskáču po hlavě tam, kde nevím, jak je to hluboké. Dalším základním pravidlem, které lidi podceňují, je, že jsou dlouho vystaveni sluníčku. No a potom, když vstupují rychle do vody, tak samozřejmě může přijít šok z toho přehřátí.
11: Právě v tuto chvíli se mohou ve vodě objevit případné zdravotní problémy. Ceny ropy pokračují v poklesu. Je to díky nadějím na obnovení dodávek Hormuzským průlivem. Severomořská ropa Brent poprvé od začátku března se stoupila pod $80 za barel. A ještě tenis. Český souboj v prvním kole na trávě v Nottinghamu vyhrála Karolína Plíšková. Šampionka z roku 2016 a bývalá světová jednička porazila Sáru Bejlek 2-1 na sety.
0: Tak dneska bude většinou oblačno, odpoledne očekáváme nějakou tu přeháňku, večer srážky zase ustanou, bude ubývat i oblačnost a odpolední teploty 22 až 25 stupňů.
10: Hit Rádio Vysočina.
0: A na Hit Rádio Vysočina budeme taky hrát, za chviličku Alex Warren, teď taky Gala, s vámi Markéta Zušťáková, hezkou středu.

Krásné středeční dopoledne, zítra den Vysočina. Už jsem to zmiňovala, že vodní ráj ve Hlavě se otevře na koupačku v sobotu 20. června. A pozor, blíží se i otevření saunového světa ve vodním ráji. Píšou to na Jihlavské Trbně. V září si budeme moci užít parní finskou solnou aroma saunu a taky obrovskou saunu pro asi 60 lidí a závěsný útočný krb. Budou tam dva ochlazovací bazénky a taky krásný výhled na řeku a cyklostezku. Hele, což o to, teďka v létě se asi zahřejeme dost, to ani ta sauna není potřeba, jo, ale přijde podzim a budeme se těšit, že se zahřejeme. Tak se budeme těšit i do nového saunového světa právě v Jihlavě. No a já se teďka těším na další muziku a Avicii právě teď pro vás.

0: Rádio Vysočina.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.
2: Je to všechno.

0: co se děje na Vysočině.
1: Tak mám pro vás pár pozvánek, třeba na festival v Telči, který startuje v pátek s Kateřinou Marií Tichou, budou tam Olympici, bude tam kapela Vohnout, v sobotu se samozřejmě pokračuje Anaka, Richard Miller a mnoho dalších a vy můžete být o toho. No a v Třebíči se v sobotu běží Gladiator Race, tak si proběhněte městem plných UNESCO památek, takže prostě taková jakoby kochačka, netradiční prohlídka města, u toho nějaký překážky a budete mít sami ze sebe dobrý pocit, tak i to je pozvánka pro vás, kam můžete o víkendu vyrazit.
0: Vysočina. Tady jsme doma. Nejdelší den v roce je tady. Letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle

0: Lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: XXL výprodej v online shop.cz.
3: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: A auto je od 11. května také v Třebíči. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Těšíme se na vás ve všední dny od 9 do 6 v ulici Spojovací v Třebíči Stříteži. A auto Třebíč.
5: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
6: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
7: Hele, co City Park?
6: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
7: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
6: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
7: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
8: Spojte příjemné s příjemným. V City Parku Jihlava.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10,50 Kč, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
10: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
11: Zavratné mega slevy!
12: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
14: Hrozny révy bílé, 0,5 kg za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
15: Byla. To dobré začíná u nás.
16: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
17: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
18: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
19: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Rose, Bruno Mars na Hit Radio Vysočina. Víkend startuje už pátek a my na Hit Radio Vysočina rozjedeme summer party. Když má být tak hezky, tak si myslím, že se to hodí. Takže nás poslouchejte i o víkendu a my vás vezmeme k moři, na sluníčko, k bazénu, na drink a hlavně na party a na taneček s takovými songy, jako je třeba tenhle Nucho Mambo od Shaft.

0: byl Ray Dalton na Hitrádiu Vysočina a opět informace pro řidiče. Na příjezdu do Humpolce směrem od Pelhřimova za sjezdem z dálnice D1. Tady se srazilo osobní auto s nákladním a je tam částečně blokovaný provoz. Zdržení je nárazové, každopádně je, tak s tím počítejte. Já teda znovu připomínám, že můžete se stát členem naší dopravní hlídky na Hitrádiu Vysočina. Můžete poslat hlasovku, jak to u vás jezdí, na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37 a my každý všední den jednoho z vás, kdo nám takhle pošle tu hlasovku dopravní, tak odměníme plnou nádrží zdarma.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: To je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood. Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
6: Ahoj kamarádi. Maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
7: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
8: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Xindl X.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
10: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
13: Vinetu!
14: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
17: Ty nejlepší jahody na Vysočině.
18: To jsou jahody Šantrůček Česká bělá. Samosběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
19: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
2: Já bych koupil rákosku.
3: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
9: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
13: Rádio Vysočina.
20: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na příjezdu do Humpolce směrem od Pelhřimova za sjezdem z dálnice D1. Tady se srazilo osobní auto s nákladním a provoz je tady částečně blokovaný. Počítejte se zdržením a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
7: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Cenový strop na pohonné hmoty dnes o desítky haléřů klesl. Maximální cena nafty se snížila na 38 korun a 35 haléřů za litr. Benzín mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 1,40 korun a 26 haléřů za litr. Maximální ceny by podle analytiků zřejmě měly klesat i v příštích dnech. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dnes bude řešit další řízení protidrogové politiky. Zasedne poté, co kabinet před měsícem schválil přesun agendy z gesce úřadu vlády pod rezort zdravotnictví. Ještě před zasedáním se premiér Babiš chystá oznámit opatření proti kratomu. Pardubický kraj dokončil proměnu dětských domovů. Jako jediný v Česku už nevyužívá ústavní budovy. Všechny děti teď žijí v bytech nebo rodinných domech. To potvrzuje i ředitelka dětského domova v Pardubicích, Kateřina Fialová.
8: Já když jsem přišla poprvé vlastně do dětského domova, tak jsem nechápala, co vlastně ty děti musí, co nesmějí, že si nemůžou pozvat kamarády na oslavu narozenin, co bylo úplně nepochopitelné, když Štědrý den se slavil úplně v jiný den než 24. prosince.
7: Rodinné prostředí klasických bytů pomáhá dětem se lépe začlenit do společnosti. A ještě atletika. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49,74 setin sekundy. Česká reprezentantka tak vylepšila o 3 setiny svůj čas z diamantové ligy v Římě.
0: Tak dneska má být spíš oblačno, může přijít i nějaká ta přeháňka, teploty 22 až 25 stupňů. V noci velká oblačnost, slabé přeháňky, potom už ubývání oblačnosti, po ránu klidně i mlhy a noční teploty 15 až 12 stupňů.
5: Hit Radio Vysočina.
0: Na Hit Radio Vysočina vás stále zdraví Markéta Zušťáková, přeju vám krásnou středu a posílám právě teď Offenbach.

Tohle byly Bellers na Hit Radio Vysočina, 11 hodin 13 minut. Já jsem narazila na takovou zajímavou statistiku, že nejčastějším důvodem rozchodu v roce 2026 nejsou nevěry, neschody, ale jsou to, prosím vás, peníze. Tak co myslíte, je to pravda? Když jsem to říkala svým muži, tuhle tu informaci, tak mi říkali, jako, že jich mají lidi moc a že už neví, jako co s tím, že jo? A já, no určitě rozhodně, takhle přesně to je. Takhle to není, že jo, samozřejmě, jo. Takže, prosím vás, jsou opravdu důvodem rozchodu peníze, anebo je v tom něco úplně jiného? Klidně mi dejte vědět. Tady jsou Coldplay a Beyoncé.

Zaspíval Ed Sheeran na Hit Rádiu Vysočina, tak začíná pomalu lejstě ta doba letních brigád a já jsem si tady zrovna teďka četla článek o tom, že točit zmrzlinu vynese víc, jak dělat někde v kanceláři. Hele, já mám stejně pocit, že těch kancelářských míst tolik není jako na tu letní brigádu, ale pomáhat možná někde na stavbě, v obchodě, v hospodě, ve stánku, nebo právě točit tu zmrzlinu, tak takových brigád je asi mnohem víc. Já jsem třeba na svý letní brigádě ve stánku u Dalešické přehrady se seznámila se svým budoucím manželem, takže vlastně nemusí ta brigáda být jenom o penězích.

0: hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
1: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
2: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
1: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
2: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
1: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
2: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
3: trenirkarna.cz
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a

0: jede to! 30% na všechno s kódem RADIO.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
5: Hele, co City Park?
4: Zase, včera jsem tam byla na rande.
5: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
4: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
5: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
6: Spojte příjemné s příjemným v City Parku Jihlava.
7: Nábytek a koberce Aieto nabízí rozkládací sedací soupravu Relax se dvěma křesly za skvělých 10 990. Nábytek a koberce Aieto, Znojemská ulice, Jihlava.
8: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
10: Ekokom. Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
11: Dobře, už to píšu. Firma vysokozdvižné vozíky, Měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
10: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
11: Více na vzvozíky.cz.
12: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Za námi Miles Smith na Hitrádiu Vysočina a teď už taky Morčíba. Já se přiznám, že já tuhletu písničku miluju. A vím ještě o jedné kamarádce, co jí má strašně ráda. Je to moje pedikérka Petra. Takže si tak jenom představuju, že teď zrovna má ve své péči nějaké nožičky a já jí pustím tuhletu písničku a udělám jí hezčí den. Tak pokud zrovna pracujete a máte tuhle písničku rádi, tak je i pro

0: Na Hitrádiu Vysočina Linkin Park. Tak už po 12. hodině vás čekají na Hitrádiu Vysočina srdcovky s Jirkou Pelnářem. A pozor, u Jirky Pelnáře odpoledne taky soutěžíme o lístky na Vysočina Fest. Tenhle ten festiák proběhne tady v Jihlavě, startuje 2. července. Vy u toho můžete samozřejmě být, tak si u nás na Hitrádiu Vysočina vyhrajte vstupenky. Já se loučím, přeju krásnou středu a zítra v 9 se budu těšit. Ahoj.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Rádio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
3: V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
4: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
3: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
4: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
3: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
5: Hoka Prima.
3: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
6: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
7: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
6: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
9: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
13: Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
14: Také to slyšíte? To naše srdce tepe pro váš vůz. Přijeďte do autorizovaného servisu Škoda a přesvědčte se. Čeká tu na vás profesionální a milý personál, široká nabídka originálního příslušenství či výhodné doplňkové programy a akce, které vám ušetří peníze. Dejte na autorizovaný servis Škoda.
13: www.autoradsek.cz. Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
16: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
17: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
16: jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
0: My dneska máme jedno takový nostalgický výročí. 5 let od toho, kdy zmizela v Česku poslední telefonní budka.
5: Taky tam na tom bylo krásně vidět, jak stát věří českým občanům, jo? Protože zlatý stránky tam byly přidělaný na řetězu. No, ono to stejně bylo ohlodaný většinou a zůstal tam jenom ten řetěz s tou pevnou vazbou a vlastně nic, no.
18: Přesně, ty zvedal Martina Vomáčku tady s Příbrami třeba a chtěl jsi najít to číslo a to bylo ohořelý, jo. Nebo slepený.
16: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na dálnici D1 ve směru na Brno mezi kilometry 75 a 82 pracují ve stoupacím pruhu cestáři a pracuje se také mezi kilometry 147 až 141,5 na Prahu. Tak přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Unihobby FX lepidlo den práven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš pátý zdarma.
2: Unihobby.
0: Rozumíme českým kutilům.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: e-obuvi.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
0: On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přejelce Jedenková. U vybraných tratí se objevují výrazné žluté cedule. Správa železnic tím spouští nové opatření. Jakou tedy mají funkci, popisuje její mluvčí Nela Frýbová.
11: Lidem v krizové situaci nabídnou okamžitý kontakt na linku první psychické pomoci. Správa železnic tak reaguje na dlouhodobý problém sebevražd na tratích.
10: Iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a organizací Cesta z krize. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil očekává košatou diskuzi o předloze, která má umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036. Česká republika, Slovinsko a Albánie loni nesplnili závazek vydávat na obranu 2% HDP. Uvedl to dnes v Bruselu generální tajemník NATO Mark Rutte. Podle něj ale česká vláda tvrdě pracuje na tom, aby se jí podařilo 2% závazek splnit letos. Teď se ještě podíváme k nám.
12: Řidiče na Žďársku omezí další uzavírka. Od zítřka neprojedou v Bystřici nad Pernštejnem v ulici Na Skřipci. Cestáři tam budou pracovat na inženýrských sítích. A s omezením počítejte také v ulici Nádražní. Ve městě je uzavřená i ulice Krátká, tam se to šoférům otevře 30. září, píše to Žďárský deník. Přejeme šťastnou cestu.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
12: Odpoledne můžeme na Vysočině naměřit až 26 stupňů a přehánky se dnes objeví jen ojediněle. Večer srážky většinou ustanou a začne přechodně ubývat i oblačnost.

Nádherné odpoledne přeju, nebo odpoledne začátek, odpoledne je 12 hodin 2 minuty. Začínají nám naše oblíbené srdcovky, stejně tak jako každý všední den v pravé poledne. Přeju i dobrou chuť k obědu, já budu servírovat 5 legendárních hitů. A ten šestý pak bude opět na vaše přání. My se dostaneme do roku 1989 a vlastně zároveň i 90, přesně v tomhle přelomu, tak britský duo Erasure vydalo další skvělý hit. Jmenuje se Hvězda a je určen dneska pro vás. Protože jste hvězdy, protože jste pořád v práci. Neválíte se doma. Srdcovka s číslem 1, pojďme si to užít.

0: Přelom 80. a 90. Britští Erasure se srdcovkou číslo 1, Hit Star na Hit Rádiu ve 12 hodin 6 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Teď si dáme dvě srdcovky hned po sobě. Ta druhá, která bude následovat, ta je fantastická, protože tam uslyšíte všechny vaše oblíbené zpěváky a zpěvačky z 90. let. Bravo All Stars, Let the Music Heal Your Soul. To je nádherný poselství, tak schválně, jestli rozeznáte jednotlivý interprety. No a srdcovka, kterou si dáme teď, tak to je od Rihanny a jmenuje se S&M, zkrátka SM, což by klidně mohla být zkrátka pro sádlo máslo, že jo? tak to asi myslela, ne? Nebo samozřejmě by to teda mohla být zkrátka pro bičík a pouta. To už nechám na vás. Ale trošku mě to teda teď jako motivuje k tématu do dnešních srdcovek. Co kdybychom si, když je ta středa, udělali trošku pikantnější srdcovky? Co vy na to? Vzpomenete si, když jste byli malí, jestli za váma přišli vaši rodiče a řekli vám, pojď, musíme si promluvit, něco bych ti chtěl nebo chtěla vysvětlit, kolik vám bylo a jak na to šli. A schválně, jestli i vy, pokud už máte děti, jestli už vy jste měli takovouhle promluvu s vašima dětma, jo? Jak to dělají motýlci a tak. To by mě zajímalo. Dokážete si to vybavit a jak jste se tenkrát u toho cítili, jo? Když jste se o tom bavili s vašimi rodičima, anebo to třeba vůbec nikdy neproběhlo. Pojďme se takhle trošku jako vzdělat, pojďme zavzpomínat a když je to středa, tak jako kdy jindy. 777-937-777 je WhatsApp, sem ke mně na Hit Radio a zároveň můžete jednak posílat zprávy, anebo posílat i hlasovky. No a my si tady dáme Rihannu a sádlo máslo z roku 2010.

0: Kdyby časopis Bravo z 90. uměl zpívat, tak přesně takhle zní. Poznali jste tam Scooter, Mr. President, Justin Timberlake tam zpívá, Squeezer, Backstreet Boys samozřejmě. Tohle jsou Bravo All Stars na Hit Radio. Srdcovka s číslem 3.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A ano, opravdu tahle parta a vlastně tenhle hit tak vznikl jenom díky časopisu Bravo. Bravíčko, tak to byla naše modla v devadesátkách. Tam jsme se dozvěděli takových věcí a samozřejmě, že všechny nás taky zajímala ta dvojstrana, to si určitě vybavíte, láska, sex a něžnosti, že? Tam jsme opravdu nacházeli rady do našeho života. A přesně o tom dneska jsou i naše srdcovky. Ta rada do života. Kdy se o tom vaši rodiče začali s vámi bavit? 777-937-777 je číslo na WhatsApp do Hitrádia. Mám tady spoustu zpráv a taky hlasovky, tak pojďme na to.
3: Ahoj, já moc zdravím do Hitrádia. No, u nás to rodiče tenkrát vyřešili úplně jednoduše. A místo toho, aby se s námi o tom pobavili, tak mě a bráchovi, protože mám bráchu Bojče, koupili nám knížku, která se jmenovala Na co se ptají chlapci a na co se ptají děvčata. A řekli nám, že všechno důležité, na co se chceme zeptat, najdeme právě v téhle knížce, že se na to nemáme ptát nich, ale máme si to přečíst. Takže jsme se krásně s bráchou vzdělávali a do dnešního dne ji mám doma a musím se nad tím usmívat, když si na to vzpomenu.
0: To je krásný, děkuji za tuhle hlasovku. Jo, to bylo velmi šalamounské řešení, trošku jiný, tak to měla Lucka, která píše, tak Jiříku, tohle téma jsem tady dnes nečekala, ale musím se smát, protože jsem si vzpomněla na mýho tačku, který mi chtěl dát v 15 letech přednášku a celý u toho zrudnul, spotil se a koktal tak, že nakonec musela přijít mamka a promluvit si o tom se mnou. Pamatuju si, jak jsme se smáli, ale dnes s odstupem času jsem na něj extrémně pyšná, že to chtěl zkusit opravdu sám. Bravo, krásný. No a co vy, vaše vzpomínky? Jaký to bylo? Kolik vám bylo, když se vaši začali s vámi bavit o intimnostech a chtěli vám říct, že to nakonec v té přírodě funguje jinak, než právě třeba u těch motýlků? Dejte vědět. 777-937-777. My si dáme trošku rocku a trošku funky music dohromady. Tohle je další skvělá parta, která vydala v roce 1998 hit Rocks. Jmenuje se Primal Scream.

0: Pátá srdcovka je pro vás životem zkušenější a moudřejší ročníky. Rok 1981. Paul Young. Come back and stay. Pojď zpátky a zůstaň. Takhle zní 80. léta. Jo, to byla doba, kdy ještě hudebníci používali skutečný hudební nástroje, když dělali muziku. Paul Young, 12.25, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jdeme do finále dnešního tématu a to vlastně, jakým způsobem a v kolika letech jste se vy dozvěděli od svých rodičů, jak je to doopravdy s těma motýlkama a květinkama a tak podobně. Tak mám tady moc hezkou zprávu od Elišky, která píše: na piatě sedím a poslouchám rádio a čekám, co se všechno dozvím. Mám dítě ve školce a brzy mě to čeká, tak prosím o rady. Krásný. Tak pojďme na to. Třeba Týna píše: ahoj, tak se mnou to rodiče neřešili, spoléhali na mé starší sourozence a když náš nejmladší měl svoji první velkou lásku, tak jsem za ním přišla a na rovinu se ho jenom zeptala, jestli jsou rozumní a dávají si pozor, a odpověď byla: neboj, nebudeš podruhé babičkou. No a tím skončil tento rozhovor na téma motýlci a kytičky. zdraví Týna. Super. Ahoj Jirko, na toto téma, když jsem se o to začala zajímat, mi bylo sdělenou mou maminkou. Moje máma se mnou o tom nebavila, tak já taky nebudu. A bylo, hotovo. Tak jsem se bavila se staršíma kamarádkama. Naštěstí mám zatím malé dcerky 6 a 8 let, zatím mi prochází, že miminko vzniká z čisté lásky, ale asi se tomuto tématu nevyhnu a oproti mé mamince tak chci být upřímná. V dnešní době je upřímná.

0: A vědomost důležitá. Hezký den, Jana. A to je krásný. Tímhle bych to zavřel, protože to je takový jako poselství i pro vás. Pokud vás to jako brzy čeká, nenechávejte to na nějakou knížku. Opravdu, promluvte si o tom sami se svými dětmi, i když to asi nebude nic extra příjemného. Ale prostě na druhou stranu, je to, jak vidíte, něco, co si vaše děti třeba jednou za 20-30 let budou pamatovat, a to tak dobře, že o tom budou psát někomu do rádia. Za chviličku, srdcovka na přání. 777-937-777 je telefon číslo sem na WhatsApp do rádia. Napište mi, co byste chtěli slyšet, od koho. Pokud nevíte, jak se to píše, tak mi to klidně naspívejte přes hlasovku, já si to nějak domyslím a najdu. A dneska opět posílám k srdcovce na přání ještě dárek navíc, a to 4 lístky na fantastický hudební festival Vysočina Fest.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
7: Jak vylepšit svůj vůz Škoda? Co takhle originální příslušenství? Třeba střešní nosiče, praktické koberečky, sluneční clony a mnoho dalšího vybavení pro vozy Škoda. Horácké autodružstvo Velké Meziříčí vám vše nabídne, namontuje, ale i zapůjčí na dovolenou. Horácké autodružstvo Velké Meziříčí. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.horácké-vm.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Ty nejlepší jahody na Vysočině. To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samozběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
11: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
15: Senkor.

0: mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Vysočina.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte cenu.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vincent Boone v hudebním světě pořád tak trochu zelenáč, ale i tak se stihnul získat naše srdce. 12.38, posloucháte Srdcovky na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Jdeme na srdcovku na přání, za kterou navíc ještě posílám také i 4 lístky na Vysočina Fest, což je největší multižánrový hudební festival na Vysočině. Když koukám do line-upu, tak vás to bude bavit. Věci, které znáte i z našeho vysílání, například Divoký Bill, Lucie, Miraj, Valda Gang, ty úplně ne, ale třeba v srdcovce někdy zazní. Jsou tam další, jsou tam samozřejmě Činasky. Je tam to opravdu strašně moc. Během pár dní tak si užijete opravdu jako nádherný festival, a to díky Hit Rádiu úplně zadarmo. Je to na začátku července. To znamená, kdo pojede na Vysočina Fest? Bude to Alča, která mi píše: ahoj, nechceš zahrát něco od Backstreet Boys z jejich začátku? Jsem dítě 80. a 90. let a vyrostla jsem na nich. No to já říkám Backstreet Boys? Vždycky. A když už teda něco z jejich začátku, tak si dáme první single, který vydali v Americe v roce 1996 a díky kterému získali nejen v Americe, ale po celém světě obrovskou popularitu a vyšplhali se na nejvyšší příčky všech možných světových hitparád. Tady je rok 96.

0: DNA, tedy DNA. V DNA Hit Radia tak máme jenom hity. Hity, které vám dělají radost. Před chviličkou tak taky Backstreet Boys, který byly dneska jako srdcovka na přání. Dneska to vyšlo Alče, zítra to třeba vyjde vám. A to opět na čísle 777-937-777. V srdcovkách, tedy v pravé poledne na Hit Radiu. I zítra srdcovka na přání bude ještě navíc okořeněná 4 lístky na Vysočina Fest, který bude na začátku července. A pokud náhodou byste chtěli slyšet váš single na přání, tak už dneska, protože je středa, tak můžete mezi 18. a 21. hodinou tady na Hit Radiu máme hity na přání, takže na webu hitradio.cz už teď můžete vyplnit formulář, co byste chtěli nechat zahrát, komu a taky dokonce kdy. To všechno tam najdete. Za chvíli nejnovější zprávy, do té doby ještě například Huntrix, tak buďte s námi, buďte s Hit Radiem.
1: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Burgery, grill, hudba a první chuť léta. Od 26. do 28. června zažij Burger Street Festival v City Parku Jihlava. Desítka burgerových mistrů, vůně grilu a zábava pro celou rodinu.
8: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
9: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
10: Kapely Činasky.
11: My máme rádi víru.
10: Miraj. Lucie. Divokej Bill, Ben Kristoval, Štajny 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
9: Vysočina Fest.
10: Největší multižánrový festival našeho kraje.
9: A vy budete u toho.
12: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
14: Vinetu!
15: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
16: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
17: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
19: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
20: Senkor.
21: Stavebniny Dek přináší megaakci. K pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
22: Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
23: Mňam, to je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso.
0: Emi Food. Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
4: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: My dneska máme jedno takové nostalgické výročí. 5 let od toho, kdy zmizela v Česku poslední telefonní budka.
2: Taky tam na tom bylo krásně vidět, jak stát věří českým občanům, jo? Protože zlatý stránky tam byly přidělaný na řetězu. No, ono to stejně bylo ohlodaný většinou a zůstal tam jenom ten řetěz s tou pevnou vazbou a vlastně nic, no.
3: Přesně, ty zvedal Martina Vomáčku tady s Příbrami třeba a chtěl jsi najít to číslo a to bylo vohořelý, jo. Nebo slepený.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Hodina Srdcovek dneska končí stejně taky jako středeční poledne, blíží se 13. hodina, s ní taky nejnovější zprávy a samozřejmě aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině na příjezdu do Ždírce nad Doubravou směrem z Havlíčkova Brodu jsme měli hlášený porouchaný kamion a na dálnici D1 ve směru na Prahu se mezi kilometry 121 až 119 vytvořila kolona, tak pozor na to. Vaše dopravní info pak posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: A auto je od 11. května také v Třebíči. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Těšíme se na vás ve všední dny od 9 do 6 v ulici Spojovací v Třebíči Střítaži. A auto Třebíč.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Deňková. Aktuální letní počasí už láká k vodě rybníkům, řekám i koupalištím. Slunce a voda ale přináší i rizika, která často podceňujeme. Jaká základní pravidla doporučuje předseda vodní záchranné služby Českého červeného kříže Daniel Vičan?
10: Když jdu do vody, neměl bych být opilý, protože já podceňuju svoje síly. Pak určitě neskáču po hlavě tam, kde nevím, jak je to hluboké. Dalším základním pravidlem, které lidi podceňují, je, že jsou dlouho vystaveni sluníčku. No a potom, když vstupují rychle do vody, tak samozřejmě může přijít šok z toho přehřátí.
9: Což tedy znamená, že se ve vodě mohou objevit případné zdravotní problémy. Do jednodenní výstražné stávky veřejnoprávních médií se v pondělí 22. června zapojí stovky zaměstnanců. Stávka se projeví také ve vysílání všech programů s výjimkou dětských stanic obou médií, neohrozí ale klíčové funkce veřejné služby. Podrobnější informace sdělí pořadatelé v den protestu. Naši fotbalisté se na mistrovství světa v Americe přesunuli ze základny u Dallasu do Atlanty, a to ke druhému utkání skupiny proti Jihoafrické republice. Po více než dvouhodinovém letu přivítali svěřence trenéra Koubka v dějišti čtvrtečního duelu zamračená obloha a deštivé počasí. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Dnes pokračuje návštěva prezidenta České republiky Petra Pavla na Vysočině. Jeho kroky zamířily do Valče, kde se setkal se starosty obcí z blízkosti Dukovan. Tématem jsou výzvy a příležitosti stavby nové jaderné elektrárny. Hlava státu se s naším krajem rozloučí v Moravských Budějovicích, kde navštíví sdílený testovací polygon pro drony.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Jdeme na počasí. Zatím na nás mezi mraky na Vysočině místy ještě svítí sluníčko, schovat by se ale mělo během dne za mraky, přehánky se objeví jen ojedinělé a teploty do 26.
2: Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: 3 minutky po jedné hodině odpolední posloucháte Hit Rádio. Děláte ve školství? Máte občas nervy na pochodu ze školáků? Nejste sami. Mám pro vás tip, který vám trochu schladí hlavu. Je to zbrusunový seriál a mluví učitelům z duše. Dokonce některé scény tak si pouštějí někteří učitelé dokonce i ve zpomaleným záběru anebo několikrát po sobě. O co přesně jde, vám řeknu už za 10 minut a pokud opravdu děláte ve školství, tak si tohle nesmíte nechat ujít. Do té doby Pitbull nebo Miley Cyrus.
2: Hit Radio Vysočina.

Rozier na Hitrádiu ve 13 hodin a 13 minut posloucháte Hitrádio a já si říkám, pracujete ve školství? Ano, a měli jste někdy, jak se říká, 100 chutí jí nějakému studentovi za jeho chování vůči vám prostě hvízdnout? Jo? Jedna správně trefená dlaň na tvář, která by všechno vyřešila? Prolítlo vám to někdy hlavou? Tak to nikdy neříkejte nahlas, jo? Víte, jak to dneska je? Pozor na to, jo? Ale asi se jako nemůžeme divit, že zbrusunový seriál na Netflixu o učiteli, co tyhle zábrany nemá, tak má takovej celosvětový úspěch. Je to korejský Igor Hnízdo. Jo, je to korejský seriál, ale to vůbec jako ničemu nevadí, naopak. Myslím si, že to bude mít podobný úspěch jako třeba Hra na oliheň. A myslím si, že i spousta učitelů po celém světě si tu první scénku, kdy tenhle Igor Hnízdo srovná jednoho studenta, co šikanuje ostatní ve třídě, pouštěli i několikrát po sobě a možná i zpomaleně. Ten seriál se jmenuje Teach a Lesson, tedy My tě naučíme. A v tomhle případě je to slušnému chování. Ano, uznávám, že v dnešní době a vlastně i obecně je to seriál hodně na hraně, možná vlastně až za hranou, ale ono i tak trošku ukazuje tu druhou stránku mince, že u někoho opravdu prostě platí, že na hrubý pytel hrubá záplata. Měli jste jako děti ve škole podobnou zkušenost s nějakým menším fyzickým trestem? To mě zajímá. 777-937-777 je telefon číslo sem ke mně do studia. Pošlete zprávu na WhatsApp, pošlete hlasovku a já vám posílám Evu Farnou.

Metr Games na Hit Radio ve 13 hodin 25 minut. Před chviličkou tak jsem mluvil o novém korejském seriálu My vás naučíme, který je ze školního prostředí a je prostě o tom, že jsou učitelé, kteří nemají zábrany a snaží se naučit rozmazlené děti slušnému chování stylem, který my známe z obecné školy. A na WhatsApp Hit Radio, tak mi píšete vaše vzpomínky z vaší školní docházky, nebo respektive z vašeho dětství, a vypadá to, že jsme opravdu jako vyrůstali všichni ve stejné době, která dneska už je teda úplně jiná, že jsme zažili učitele, co po nás házeli svazky klíčů, občas nás srovnali pravítkem, jako třeba tady mám zprávu, že ano, měli jsme třídní, když jsme zlobili, tak jsme se museli chytnout za lavici, vzala nás pravítkem při zadnici, ale nikdy to nebolelo, ale jenom ta potupa byla, že už jsme si to pamatovali a nezlobili jsme tolik. Další zpráva, ahoj, já jsem jednou dostal pohlavek, ano, vím, zasloužil jsem si to, doma jsem to samozřejmě nemohl říct, protože kdybych doma řekl, že jsem jednou dostal ve třídě od učitele, tak doma dostanu ještě druhou a taky třetí. Tak to prostě u nás bylo. Já si taky pamatuju, že na základní škole jsme měli paní učitelku a když už jsme to s klukama fakt jako přehnali, tak nás táhla po chodbě a držela nás normálně jako za pejzy, ne za uši, ale vedle, za pejzy. A normálně do dneška si pamatuju ještě tu slzu v očích. Jak jsem byl naštvaný, ale jak to bolelo, ale věděl jsem si, nebo byl jsem si jistý, že prostě to je jako právoplatný, jo? Byť to samozřejmě, to taky nikdo nesmí říct.

0: tenkrát ta doba byla, nijak to neomlouvám. Na druhou stranu, jak už bylo řečeno, tak na hrubý pytel občas jako hrubá záplata. Takže pokud byste se chtěli podívat, jak to vypadá tedy ve světě, kde je to povolené, tak je to ten nový korejský seriál My tě naučíme, tedy Teach a Lesson. Doporučuji, má to 88% na ČSFD. Za chviličku, Robin Schulz, Dermot Kennedy, hity, který od nás dostávají 100%.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
3: Trenírkárna.cz.
4: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenírkárna.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
0: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj v htp.cz.

0: www.přibaltedetem.cz. Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mira.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Xindl X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
4: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
5: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
4: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
5: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Robin Schulz a James Blunt s hitem OK. 13 hodin 38 minut, posloucháte Hit Radio, taky doufám, že se máte OK. Dívám se tady na předpověď počasí, už jste to viděli? Ty tropy, co se na nás ženou, jo, je tam nějaký déšť, to je jasný, ale pořád, jo, v noci 19 stupňů a přes den 32, místama dokonce v Česku i 35. Tak my jsme na to taky zareagovali po svým, tady u nás na Hit Radio a chystáme pro vás už tento víkend Summer Weekend. Retro víkendy dobře znáte, tak tohle je něco podobného, akorát s tím rozdílem, že vám budeme hrát ty největší letní hity. A jedním z nich určitě bude taky Holiday od Madony. Ten si dáme i teď.

0: Ve tři čtvrtě na dvě posloucháte Hit Radio. Tohle byl Damiano David a hit, kterým si taky umíte spravit věci ve svém autě, protože jakmile vám tam někde něco ťuká, skřípe, dělá to divný zvuky, stačí dát jenom volume doprava a je to hotový, je to vyřešený. Tak nemáte zač. Ano, jsem rád, že Hit Radio posloucháte také v autě. Děláme vždy všechno pro to, aby jsme byli vaším skvělým a ideálním společníkem na cesty. A vy nám můžete i pomoct informovat ostatní řidiče, jak se kde jezdí. Stačí se stát členem naší dopravní hlídky. Podrobnosti najdete mimo jiné také na webu hitradio.cz. No a pokud i třeba dneska mezi 15. a 18. dáte vědět na WhatsApp Hitradia nebo na náš dopravní servis, na naši dopravní linku, nějaké aktuální informace, tak se může stát, že my vám potom napíšeme zprávu, že od nás ještě navíc dostáváte kromě poděkování za zprávu taky plnou nádrž zdarma. To pro vás máme i tento týden a i ten týden příští. Vždy, každý den, mezi 15. a 18. rozdáváme plné nádrže a to vám, kdo v průběhu celého dne se stanete členem dopravní hlídky Hit Radia. Tak šťastnou cestu!
1: Práce domů, to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná.

0: jako svoje boty.
1: V Havlíčkově Brodě v Kyjovské ulici je stále pozor na nehodu.
0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Rádio Vysočina.
2: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
3: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
2: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
3: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
2: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
3: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
6: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu pórobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu pórobetonových. Více na DEK.cz.
8: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
9: Hele, co City Park?
8: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
9: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
8: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
9: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
10: Spojte příjemné s příjemným v City Parku Jihlava.
11: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
12: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
11: Začneme očistnou koupelí nohou.
12: Následuje relaxační masáž.
11: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
12: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
11: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
13: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
14: Zase lítáš v oblacích?
15: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
16: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
17: Tak honem, ať vám neuletí!
15: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
16: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
18: firma na zážitky
15: CZ.
0: Hit Radio.
19: Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
20: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Luis Capaldi zpívá o přežití, nebojte se, taky to dneska přežijete v práci ještě pár hodin, tak se pojďme hezky pustit do té další.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a připomínám práce na dálnici D1 v pravém pruhu směrem na Prahu mezi kilometry 117 až 116 a opatrní buďte také na trase mezi Čáslaví a Havlíčkovým Brodem u Habru, kde probíhá údržba zeleně. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
7: Hausbrand Café per favore?
8: Si, signora.
9: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
10: Nábytek a koberce Aeto nabízí rozkládací sedací soupravu Relax se dvěma křesly za skvělých 10 990. Nábytek a koberce Aeto, Znojemská ulice, Jihlava.
11: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
12: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
11: Bila, to dobré začíná u nás.

0: Viany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Raňková. Horko a dusno, čeká nás série tropických dnů. Před víkendem začne platit výstraha před vysokými a velmi vysokými teplotami. V pátek vyšplhají na mnoha místech nad 31 stupňů, v sobotu mohou přesáhnout 34. Od neděle se horko zmírní, ale teploty mohou dál stoupat k tropickým hodnotám. Vláda omezuje prodej kratomu. Látky by mělo být možné koupit až od 21 let, ne od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet v e-shopech. Zavést se má pak spotřební daň, DPH se zvedne ze snížené do základní sazby. Takzvaný Lex Kratom společně chystají ministerstva financí a zdravotnictví. Šetrná turistika v chráněných krajinných oblastech nebo údržba turistických tras. To je společný cíl, na kterém se dohodly Agentura ochrany přírody a krajiny a Klub českých turistů. Za agenturu doplní Karolína Šulová.
4: Dohoda podporuje nejen ochranu přírody a to, aby lidé mohli i nadále volně chodit krajinou, ale zároveň i komunitní a vzdělávací projekty. Ty pomohou šířit osvětu o hodnotách české přírody a udržitelném způsobu jejího poznávání.
3: Síť značených turistických tras má být pro turisty zárukou, že se do cíle dostanou bezpečně a bez nežádoucího vlivu na přírodu. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Je tu první žaloba na cenový strop u nafty, který zavedla vláda Andreje Babiše. K soudu žene čerpací stanice v Kamenici nad Lipou. Domáhá se zrušení cenových stropů a náhrady škody 80 tisíc korun. Opatření ministerstva podle žalobce poškodilo malé čerpadláře a navíc je během pár dní dostalo do ztrát. Píšou o tom Seznam zprávy.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
5: A jdeme na počasí. Dnešní teploty na Vysočině do 26 půjdou v dalších dnech ještě nahoru. Zítra naměříme do 28, pátek hlásí až 31 a sobota až 33 stupňů.
1: Jirka Pelnář. Hitradio.
6: Je tady středa, 2 hodiny odpoledne, venku svítí sluníčko, doufám, že máte dobrou náladu, tu teď budete potřebovat a pokud máte špatnou náladu, no tak my vám ji zlepšíme. Je totiž před námi naše oblíbená středeční ruleta dvojsmyslů.
1: Hit Radio Vysočina.
6: Tak vybírám i píseň, která se nám k tomu hodí, jmenuje se Ty a tvá ruka. You at your hand, tam si můžete představit cokoliv. Za chviličku ruleta.

0: Pink s hitem You and Your Hand. Je 14 hodin 6 minut, posloucháte Hit Radio, je středa 2 hodiny odpoledne, no to znamená, pojďme si dát zase takhle pár minut hezky bez obalu v této hyperkorektní době a pojďme si užít taky trošku srandy. Je připravená naše ruleta, ruleta dvojsmyslů, to znamená, že vytočíme se tady téma a já od vás budu chtít, abyste opět popustili uzdu vaší fantazii a psali, co vás napadne, nebo klidně posílali hlasovky a to všechno na jedno jediné telefon číslo a to 777-937-777. Tak jdeme na to!
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A při stávce, když se rozhodnete, že budete stávkovat, to je dneska jako hodně aktuální téma, takže stávkuje Česká televize, Český rozhlas, tak co může zaznít v ložnici a během stávky? To mě zajímá. Dejte vidět, ještě jednou, 777-937-777. Co by nás tak mohlo napadnout? Už tady koukám na WhatsApp. Dobrý, tím bych začal a vlastně tím můžeme skončit. Já to dělat nebudu. Dokonalý. Dáme si dva hity, dáme Toma Grinena, dáme Disturbed a pak jdeme na vaše další zprávy. To je skvělý.

Tom Grinen, A Little Bit of Love. Je 14:15, ale troška romantiky, která se nám hodí, když je teda ta středa. A zároveň, protože už byly dvě odpoledne, tak tady u nás na Hit Rádiu můžete slyšet velmi nekorektní humor. A pojďme na něj radši hned, než nás smažou, jak se říká. Co může zaznít v ložnici a přistávce, jo? 777-937-777 je telefon číslo na WhatsApp, kde se můžete i vy trošku odvázat. Tak já jsem to tady lehce scenzuroval a jdeme na to. To znamená, co může zaznít v ložnici a přistávce. Tak Tomáš píše, čau, napadá mě, přidej nebo končím. Dobrý, buď mi přidáš peníze, nebo končím. Je tady další zpráva, taky dobrý. Tak a stačilo by. Zuzka ze Zlína posílá. Celá Česká republika, celé Česko, tak dneska posílá to, co je napadá na téma, co může zaznít v ložnici a přistávce. Jo? Tak tady mám další. Tady je zase lidí. Nebo, sorry, dneska mi stávkuje. A, ano. To je tady víckrát. Už zase stávkuje. Co pak, stávkuješ? Nebo, co dělá? Stávkuje? Ach jo, to doufám, že nikdy, pánové, neuslyšíte. Nikdy, že to neuslyšíte v ložnici, že už vám zase stávkuje. Teda, že už zase stávkuje. Tohle je taky dobrý. Když dáš ty mě, dám já tobě. Ano, hezké. Klidně můžete poslat i hlasovku. Tohle je blbý. Konečně pauza. To bolí, to je blbý. To bych vám taky nepřál. Samozřejmě, i dneska vyberu nejlepší komentář. A odměním ho tady speciální cenou od Hit Rádia. Tak pište dál 777 937 777.

0: Další. S takovým tempem už nevydržím dlouho. Rozumím. Teda vůbec nevím. Kamarád říkal. Co hlasovky?
1: Máme toho dost. Mám toho dost.
0: Skvělý. Další. Bez dohody se nehneme z místa. Ano, to je taky krásný. Pokud mi nedáš, co chci, je mi líto, ale nic neodvedu. Hezky. Další hlasovka. Teď tady byla, někam se mi tady schovala. Mi úplně utekla, tak zkusím ještě najít. Tady? Jo.
2: Ahoj, rádio, tak mě napadlo. Buď se hneš, nebo končíš.
0: Dobře. Buď se hneš, nebo končíš. Chápu. Další. Stojí ti to za to? To je chytrý. No, každopádně, přichází ta chvíle, kdy jednak já vám moc děkuju za všechny zprávy a za druhý, teď vyhlásím tady úplně tu nejlepší. Tady naše odborná porota vybrala a tu poslala Šárka. Dobře, poslouchejte. Jestli se vám bude líbit tak jako nám. Co může zaznít v ložnici a přistávce? Víš co? Tak si to udělej sám. Šárko, gratuluju. Děkujeme a děkujeme i vám všem ostatním, že jste nám poslali vaše tipy do naší rulety dvojsmyslu. Tak uvidíme, jestli nám vydrží ruleta dvojsmyslu i do příštího týdne. Snad ano. Pokud ano, bude opět ve středu ve 14 hodin tady na Hit Rádiu se mnou Sirkou Kalnářem.
3: Léto není období v kalendáři. Léto je život. S námi startuje z nuly na 100 tento víkend. Hit Rádio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do neděle.

0: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee.
1: Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
0: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
1: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
0: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
2: Hoka Prima.
0: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
3: To je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood. Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
4: Ahoj kamarádi. Maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
8: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
9: Kapely Činasky.
10: My máme rádi.
9: Lucie, Divokej Bill, Ben Kristoval, Štajny 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
8: Vysočina Fest.
9: Největší multižánrový festival našeho kraje.
8: A vy budete u toho.
9: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: Ekokom.
13: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
14: Dobře, už to píš.

0: Firma vysokozdvižné vozíky Měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
1: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
0: Více na www.vozíky.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Coldplay na Hit Radio s hitem We Pray, tedy modlíme se. No, to jsme na tom úplně stejně. My se taky modlíme, aby to zítra našim klukům vyšlo, protože zítra nás čeká druhý zápas ve skupině na mistrovství světa ve fotbale. A prostě musíme vyhrát. Tam to jinak nejde. Aby jsme měli nějakou šanci na postup ze skupiny, tak prostě zítra to musí být za 3 body. Hrajeme proti Jihoafrické republice, JAR, SAE, to už je jedno. Prostě důležitý je, že zítra musíme bodovat. A hlavně, zítra bychom ten fotbal taky mohli vidět i my, kdo prostě nepatříme úplně mezi ty sovy, nebo netopíry, nebo prostě ti, co fungují v noci. Protože ten zápas se bude hrát v 18 hodin našeho času. Ten další pak bude asi zase ve 3 ráno, takže ne úplně jako pro všechny. Tak zítra, 18 hodin, vele důležitý zápas. Momentálně nejdůležitější zápas na celém mistrovství světa. Budeme držet palce v 18 hodin a zítra to potom taky všechno probereme. Ono toho bude samozřejmě mnohem víc. Nicméně dneska ještě, co vás čeká z hitů, například Bruno Mars, anebo holky, tady pro vás mám Spice Girls. Dneska jste si o ně psali i do srdcovek, tak jsem je ještě propašoval ještě do dnešního odpoledního vysílání, takže legendární 90-kový hit Wanna Be, jenom pro vás. No a od 15 hodin samozřejmě naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Na Vysočině je krásně a my to tady prostě milujeme.
3: A protože je středa, budeme opět posílat pozdravy do jedné krásné obce u nás na Vysočině. Která to bude? To odhalíme odpoledne a rovnou tam pošleme i jeden super song.
2: A mrkneme na silnice, řekneme, kudy to jede i nejede, přidáme tipy, kam vyrazit a také otevřeme naši filmovou soutěž. Tak se na vás po 15. těšíme.

0: Posloucháte Hit Radio Spice Girls Wannabe, děvčata pro vás, tím, že jsem samozřejmě si vzal teď jako slovo k fotbalu. Vím, že je to více méně hlavně tedy jako mužské téma, i když znám spoustu dívek, co také fandí fotbalu, tak snad vám Spice Girls udělali radost. Pojďme ale od sportu k filmu. Víte, nebo slyšeli jste o tom, že na začátku příštího roku budou v kině nový Bobule? Jasně. Legendární Bobule. V roce 2008 mimochodem vyšel úplně první díl. Už to za chvilku bude 20 let, což je jako úlet. Tak Bobule půjdou do kina. A vždycky tak Bobule mají nějaký hit. Jednička, víme, pamatujeme si Atentát, že jo, skupina Krištof, pamatujeme si. Asi jako bychom dali dohromady všechny ty ústřední melodie nebo ústřední písně ke každému filmu. Tak kdo tentokrát naspívá píseň pro Bobule a Bobulky? Nevíte, co? Můžete se buď nechat překvapit, to znamená, že teď si zacpěte uši, protože zítra ten člověk dorazí sem ke mně na Hit Radio, na rozhovor. Zítra tady bude, a teď pozor, zaspat uši, jestli to nechcete slyšet, Ondra Hruml. Jo, těším se na ní strašně moc. Zítra s ním probereme samozřejmě film, probereme s ním, jak se vlastně skládá hudba a texty pro film, když už víme, co se tam všechno bude odehrávat. A bude to zajímavý, těším se na to moc a snad uslyšíme nějakou ukázku. Nevím, necháme se překvapit. Zítra tady na Hit Radio, to znamená ve 12 hodin srdcovky, to je jasná věc. Ve 13 hodin tak nás čeká náš rozhovor a ve 14 hodin tradiční pořad Pravda nebo Bullshit. Opět na další, ne, zítra je čtvrtek. Zítra máme nepopulární názor. A tak to bude velmi tenký let. Tak to se těším o to víc. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio a zítra ve 12 hodin si to zase tady spolu užijeme. Tak se smějte a zůstaňte dál s námi od 15 hodin odpolední show.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Připrav se na koupačku z Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 Kč.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
10: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
11: To jo, těch výletů, cest do práce, k moři, nahory.
12: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí provozy Škoda starší 4 let.
13: www.autoracek.cz. Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
14: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
15: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
16: Zábava vlny tobogány.
17: Co vás čeká?
16: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
17: Plno tobogánů a skluzovek.
16: Tak všichni rychle do plavek.
17: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
16: Relax, drinky, animace.
17: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
16: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
15: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
18: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 Kč do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
19: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je Maj House of Fun. Přijď se pobavit. Houseoffunprague.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jdeme na nejlepší dopravní servis na Vysočině. Píše Ludva, že na trase Střebíče do Telče ve Štěměchách havarovalo osobní auto. Nehodu tam vyšetřuje policie, tak tam počítejte i s omezením. Ludva je touto zprávou zařazený do soutěže o plnou nádrž zdarma. No a ještě mrkneme na dálnici D1, tam na kilometru 146,5 ve směru na Brno stojí na vozovce porouchané vozidlo, tak je tam pozor. A jestli i vy chcete tankovat zadarmo, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou nejlépe hned teď na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
3: Já bych koupil rákosku.
4: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert, jak

0: fufí.
1: Ty nejlepší jahody na Vysočině. To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samosběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
2: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
5: Je 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Krásné odpoledne. Města napříč celým Českem bojují proti takzvanému vizuálnímu smogu. Omezují reklamní poutače a také obří billboardy. Do boje vyrazila i Plzeň, jak nám potvrdil její primátor Roman Zarzický.
6: Mohu potvrdit, že jsem vyzval prostřednictvím sociálních médií všechny takzvané šiřitele reklamy k tomu, aby začali naplňovat celoměstskou vyhlášku proti vizuálnímu smogu. Ta je platná od 1. července tohoto roku, měla odloženou účinnost a nyní už platí, že po této lhůtě nesmí na domech být žádné velkoformátové plachty.
5: Zákaz se nevztahuje na plakátovací plochy, reklamní prvky na zastávkách hromadné dopravy nebo kulturní, sportovní a charitativní akce. Ceny pohonných hmot dál klesají. Maximální cena nafty se dnes snížila a tankuje se nejvýš za 38,30. Benzín pak mohou čerpací stanice prodávat maximálně za 41,30. Za poklesem je podle analytiků ohlášená dohoda Spojených států s Íránem o ukončení války. Téměř pětina Čechů má momentálně hypotéku a další skoro pětina si ji plánuje vzít do 2 a více let. Ukázal to nejnovější průzkum, podle kterého chce naprostá většina lidí úvěr použít na vlastní bydlení. Menší část pak zvažuje koupy nemovitosti pro děti nebo jako investici.
3: Fotbalový servis.
5: Čeští fotbalisté už se na mistrovství světa v Americe přesunuli ze základny u Dallasu do Atlanty. Právě tam zítra odehrají druhé utkání skupiny proti Jihoafrické republice. Dnes má Koupkův tým na programu předzápasový trénink, který se odehraje mimo hlavní stadion. Poté proběhne tisková konference, na kterou by měl dorazit hlavní trenér Miroslav Koubek a kapitán nároďáku Ladislav Krejčí. Zápas proti Jihoafrické republice má výkop zítra v 18 hodin našeho času.
7: No a jdem se mrknout na počasí. Na Vysočině máme v průměru 23 stupňů a polojasno. Stejně tak je u nás v Brtnici na Jihlavsku a polojasno zůstane po většinu dne přechodně, ale může být i oblačno. V Třebíči koukáme, hlásíte dokonce 24, maxima se mohou dostat k 26 stupňům a kolik měříte aktuálně u vás?
3: Hit Radio Vysočina.
8: Dejte vědět, dneska je středa a my budeme opět zdravit jednu konkrétní obec na Vysočině a je to obec, která má prosím pěkně 78 domů, nespočet rybníků a ve znaku stříbrnou růži a zelený bukový list. Víte, o jakou vesničku se jedná? Dejte nám vědět na náš WhatsApp. My už to za chvilku prozradíme. A tady od nás víkend.

0: 12 hodin 9 minut. K tomu dneska je středa obcí, je třeba ano opět. Jsme tady rozložili tu velikánskou detailní mapu Vysočiny a brouzdáme tady pomyslně s Baťuškem. A my už jsme vám dali nějaké nápovědy tady v éteru, jakou obec dneska budeme zdravit. Vy, co sledujete naše sociální sítě Facebook a Instagram Hit Rádia Vysočina, tak už víte, tam jsme to odtajnili na první dobrou. Prosím pěkně, dneska obrovské pozdravy, aplaus, zdravíme obec Dudín na Jihlavsku.
1: Zdravíme Dudín. Já myslím, že spousta lidí kolem Dudína projde, aniž by tušila, že obec vůbec existuje, což je škoda. Tak to pojďme dneska společně změnit. Mě zase zaujal ten název, protože ty ses v tom našem storíčku ptal vlastně, co se ti vybaví, když se řekne Dudín. Já jsem řekla Dudy. Tak jsem si říkala, jestli to třeba není název podle třeba nějakých Dud. A ne, nebo jak se to, říkám to dobře, Dud.
0: Markét už z Vysočiny míří do Irska, dobře.
1: No ale není to tak, ne, o Dudy nejde. Je to prý obec, která byla pojmenovaná podle někoho, kdo se jmenoval Duda, takže Dudínova obec, nebo tak jako něco by se to dalo přeložit. Což jsem jako vypátrala.
0: To je silný.
1: Ne, Dudova ves.
0: A tak pozor, tak je to jak, Dudova, tak jak.
1: Dudova ves je Dudín.
0: Dobře, no a co tam mají hezkýho ještě?
1: No hele, je tam toho opravdu hodně. Tam vlastně, když se rozhlednete, tak máte na dosah hned dva slavný vrcholy Vysočiny. Čeřínek a Křemešník.
0: Já myslel, že Dudín je jako v údolí. Tam se moc nerozhlídneš.
1: Tak a musíte koukat nahoru.
0: Jako takhle, když vyjedete nahoru, tak uvidíte i Křemešník a možná i Čeřínek, no, ale...
1: A nebo obráceně.
0: Je vidět, že Market zrovna na Dudín není zdatná. Klidně nám dejte vědět, jak to tam vypadá.
1: Pomoc.
0: Jestli někoho tam znáte, my tam zdravíme, možná odsud máte přímo jako rodinu, tak nám pošlete zprávu na WhatsApp. A my posíláme pro Dudín další hity, tady už Goty a Kimbra.
2: Like when you said you felt so happy you could die.

0: Friends na Hitrádiu Vysočina, dneska zdravíme Dudín na Jihlavsku. Tak vám tam posíláme pozdravy i hity. A samozřejmě taky monitorujeme dopravní situaci tady u nás na Vysočině. Ostatně, když se stanete součástí naší dopravní hlídky, pošlete hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37. Je velká pravděpodobnost, že si odnesete plnou nádrž zcela gratis. Tak se pojďme podívat, kde to jezdí nebo nejezdí.
1: Jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
0: Moc děkujeme za vaše hlasovky. Hlásí se nám řidička Marta na trase Jihlava Třebíč.
2: Ahoj, tady řidička Marta. Nehlásím komplikace, ale spíš bych chtěla říct, pravidelně jezdím trasu Jihlava Třebíč. A kéž už by byly jednou všechny ty obchvaty hotové, aby tam nebyly stále nějaké obíšky, protože to je děs. Tak šťastnou cestu všem a těším se na plnou nádrž.
0: Jak už se jako těší. No tak no. Marto, držíme pěstí.
3: Já totiž potvrzuji, ano, v Brtnici je uzavírka na Třebíč, tam se to musí objíždět. Od 1. července tam přibude i uzavírka na Jihlavu, takže Brtnice bude taková zapeklitá, nicméně uvidíme, jak to bude probíhat. Jdeme teď na aktuální dopravu v Třebíči v ulici Maxima Gorského. Havarovala dvě osobní auta a na trase z Třebíče do Telče ve Štěměchách tam máme taky nehodu osobáku. Tam to vyšetřuje policie tak opatrně.
0: Tak šťastnou cestu a připomíná náš WhatsApp 725 44 38 37. Posílejte hlasovky.
4: Vše pro vaši grilovačku.

0: až do 23. června. Kaufland.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
6: Housebrand Café, per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
10: Stavebniny Dek přináší megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
11: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
12: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
11: Začneme očistnou koupelí nohou.
12: Následuje relaxační masáž.
11: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
12: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
11: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
13: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
14: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda.

0: Kupku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4 Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
1: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4 Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jessica je hit blízko na Hit Rádiu Vysočina. No, blízko od nás i v mapě je obec Dudín tu dneska. Zdravíme právě vám tam tak jako pomyslně. Máváme Dudín na Jihlavsku. Market prozradila už spoustu zajímavých věcí. Ať už pravd,
1: nebo polopravd.
0: Ano. Hele, ale Market, víš, co je zajímavý?
1: No, povídej.
0: Mě by zajímala z Dudína pověst nějaká, protože tam jsou lokality u Dudína, jo. Kopec na Klíně, za ním lokalita s názvem Opálená, a kde si ještě kousek dál je jáma.
1: Mě by zajímalo, kdo tomu dává tyhle názvy a podle čeho.
0: Takže máme Dudín, máme kopec na Klíně, za ním Opálenou, ale to mi neříkej, že v tom nebyla ženská.
1: No tak ve všem je ženská, ve všem prostě hledej ženskou, to je snad jasný.
0: Bůh je žena prostě, jak zpívají činasky, no. Na činasky se samozřejmě taky těšíme, někdy se musím podívat do Dudína, ale...
1: No já asi taky budu muset tam zabrousit.
0: Viď? To by se stále líbí.
1: Já tam budu vyhlížet ten čeřínek z toho údolí a ten
0: křemešník. Tak to tam budeš dlouho, no.
1: To budu vyhlížet dlouho.
0: Jo. Ne, každopádně, na co se taky těšíme, tak je víkend, středa, už se nám to zlomilo. Pracovní týden v druhé části a my se na něj těšíme o to víc, protože nám se blíží summer party a budeme si hrát od pátku až do neděle ty největší summer hity za posledních 30 let a jeden takový tady máme, symbolicky ho můžeme poslat i do Dudína, já věřím tomu, že i tam mají pěkný léta a tady už je El Profesor Bongo Ča Ča Ča.

0: nám dohrává na Hit Rádiu Vysočina. My ještě dneska jednou musíme pozdravit vesničku Dudín na Jihlavsku. Tu právě dnes jsme vybrali pomyslně z té naší mapy Vysočiny a tu takhle ve středu zdravíme. Já jsem před chvilkou mluvil o tom, že by mě zajímala nějaká pověst, protože jsou tam lokality u Dudína jako Na Klíně, za ním lokalita s názvem Opálená, pak je tam něco, nějaký Jámě. Pak jsme si tady s Markem říkali, že v tom prostě musí být rozhodně jako ženská. Klidně nám dejte vědět, když se řekne Dudín, co vy si vybavíte. Třeba tam máte nějakou zajímavou vzpomínku. A my jsme moc rádi, že vysíláte s námi. Ozval se nám na náš WhatsApp Jarda.
1: Ahoj, tady Jarda. Já jenom k tomu tématu, jak zdravíte Dudín. Já jsem tam jednou nějak zabloudil, když byla objížďka silnice přes Vědníkov. A od té doby si říkáme s manželkou, že tam by se nám jako líbilo mít barák.
0: Takže on tam zabloudil s manželkou. Já vím, že chtějí řešit barák, jo, ale zase je v tom ženská.
2: No tak jak jsem říkala, za vším prostě hledej ženskou.
0: A v Dudíně to platí dvojnásob. Pojďme se podívat, kde se co děje.
3: Co se děje na Vysočině?
2: No tak festivalová sezona je tady a už v pátek odstartuje festival v Telči, v kempu u Roštěnky, kde vás čekají české i slovenské kapely, jako třeba Olympic, Vohnouti, Anaka, Richard Miller a další. No a protože se blíží i tropy, tak se ve velkém otevřou i koupaliště po Vysočině. I na to se zaměříme v našem vysílání a od soboty zveme taky na prohlídky zámku do Větrného Jeníkova.
0: A další akce na našem webu.
3: Vysočina. Tady jsme doma.
4: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
5: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
6: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
5: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
6: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
5: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
6: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Zavratné mega slevy!
16: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
17: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
18: Senkor.
19: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
19: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
18: Hit Radio.
20: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Vysočina.
21: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
22: Matracezahubičku.cz.
20: Hit Radio Vysočina.
23: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Činasky na Hit Rádiu Vysočina, no už se na ně těšíme 2. až 4. července, budou taky součástí Vysočina Festu a rozjedou to tam určitě ve velkém stylu. My nadále rozdáváme lupeny a rozdáváme taky lístky do multikina Sinestar, i to stále platí, akorát náš biják se tedy posunul po té 17. hodině, tedy nově po 16. hodině a i dnes budeme nadělovat, dneska hrajeme o 2 lupeny do multikina Sinestar. A prosím pěkně, takhle ve středu pro vás máme jednu specialitku. My jsme se rozhodli, že tady využijeme herecký naší Markéty a tentokrát filmovou ukázku jsme vám udělali jako remake.
1: Budeme jí hrát my dva.
0: Ano, budeme jí hrát my dva, což bude velmi zajímavý. Stále ale platí tedy zjistit, z jakého filmu byla, budeme chtít znát jeho přesný název. No tak připravujte telefony, po 16. hodině se budou hodit. Do té celé Teddy Swims, Rehab nebo Ed Sheeran, a už se taky blíží doprava, tak nám dejte vědět, jak to jezdí.

0: Radio Vysočina a míříme za dopravou.
1: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a na příjezdu do Havlíčkova Brodu směrem od Světlé nad Sázavou. Dejte pozor na odstavený přívěsný vozík. Na hlavním tahu před vjezdem do Ždírce nad Doubravou směrem od Havlíčkova Brodu pak stojí poruchané nákladní auto. Na místě policie řídí dopravu Kyvadlově, tak tam velký pozor. A opatrně i na dálnici D1 ve směru na Prahu, kde budete mezi kilometry 121 až 116 popojíždět v koloně. Tak vaše dopravní info... Můžu?
0: Jak chceš, no, ještě se nám hlásí taky řidička Jarka právě na náš WhatsApp, tak necháme Jarku mluvit.
1: Tak Jarko,
2: ahoj,
1: pojď.
2: Motoristé, právě jsem přijela z Jihlavy do Humpolce, provoz normální, jsem tady včas, mějte se hezky, Jarka.
0: To jsou pozitivní zprávy ze silnic na Vysočině a teď už to vezmu za Markét, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37, stále ve hře plná nádrž.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Burgery, grill, hudba a první chuť léta. Od 26. do 28. června zažij Burger Street Festival v City Parku Jihlava. Desítka burgerových mistrů, vůně grilu a zábava pro celou rodinu.
7: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
8: Nábytek a koberce Ajeto nabízí rozkládací sedací soupravu Relax se dvěma křesly za skvělých 10 990. Nábytek a koberce Ajeto, Znojemská ulice, Jihlava.
9: Jak vylepšit svůj vůz Škoda? Co takhle originální příslušenství? Třeba střešní nosiče, praktické koberečky, sluneční clony a mnoho dalšího vybavení pro vozy Škoda. Horácké autodružstvo Velké Meziříčí vám vše nabídne, namontuje, ale i zapůjčí na dovolenou. Horácké autodružstvo Velké Meziříčí. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.horácké-vm.cz.
10: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Máme 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Pozor na rádoby výhodné nabídky. Kontroly odhalily, že skoro 2/5 obchodníků v letošním prvním čtvrtletí porušili zákon právě při poskytování různých slev. Inspektoři provedli přes 650 kontrol. Porušení předpisů zjistili asi u 40% případů. Hodnota pokut byla skoro 10 milionů korun. Česko se chystá na první letošní vlnu veder. Už zítra se budou odpolední teploty blížit k tropické třicítce. O víkendu pak místy naměříme i kolem 35 stupňů Celsia. Jak dlouho vedro potrvá, zatím meteorologové neřekli. Ochladit by se mohlo příští týden v úterý nebo ve středu. No a tropy budou lákat taky k vodě, což sebou přináší rizika, která lidé často podceňují. Proto bychom měli dodržovat základní pravidla, jak říká předseda vodní záchranné služby Českého červeného kříže Daniel Vičan.
13: Lízu do vody neměl bych být opilý, protože já podceňuji svoje síly. Pak určitě neskáču po hlavě tam, kde nevím, jak je to hluboké. Dalším základním pravidlem, které lidi podceňují, je, že jsou dlouho vystaveni sluníčku. No a potom, když vstupují rychle do vody, tak samozřejmě může přijít šok z toho přehřátí.
1: Právě v tuto chvíli se mohou ve vodě objevit případné zdravotní problémy. České volejbalistky v Lize národů podlehly světovým jedničkám z Itálie 0-3. Po třech výhrách ze 4 zápasů na prvním turnaji v Číně, tak Češky na úvod dalšího turnaje na Filipínách utrpěly druhou porážku v soutěži. Další zápas v Lize národů čeká české volejbalistky ve čtvrtek proti Spojeným státům.
14: Jdeme na počasí. V Dudíně na Jihlavsku v obci, kam jsme dnes pomyslně v našem vysílání cestovali malí, mají polojasno a 22 stupňů, Pelhřimov 23 a taky polojasno a polojasno je na téměř celé Vysočině. Zítra nás pak čeká po ránu oblačno, postupně opět až polojasno s teplotami do 28.
11: Hit Rádio Vysočina.
0: Dva lupeny do Multikina Sinestar, ano, dva volné lístky tady máme v našem vijáku a už za chvilku si o ně zahrajeme, trochu netradičně, protože máme pro vás tady z Market připravenou hranou filmovou ukázku, jo, jakože my jsme udělali remake. No tak si na to počkejte a připravujte telefony, až zazní signál, volejte tady už Bon Jovi.

0: Je tady naše filmová soutěž. Dneska hrajeme o dva lupeny do multikina Sinestar, protože včera se vám nepodařilo uhádnout tu ukázku. Na telefonu Honza. Honzo, zdravíme tě ještě jednou, hezký odpoledne, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Honza je na trase z Humpolce směr Havlíčků v Brod, tak jak se jede?
2: Zatím parádně.
0: Zatím parádně.
2: Přiměřená.
0: No, tak to rádi slyšíme, že je to bez komplikací. Tam je to taky ošemetný.
1: No, ale v Havlobrodě to máte asi divoký, ne?
2: Tam je to hodně divoký, ano.
0: Tam je to hodně divoký. Prosím tě, Honzo, mě tady Market říkala, jestli tě budu jako varovat před dnešním bijákem, tak já tě ještě jednou varuju. Dneska, prosím pěkně, jsme filmovou ukázku připravili my jsme ji zahráli, my jsme udělali takový remake velmi známýho filmu. Jdeš do toho?
2: No určitě jdu do toho, ale jak jsem říkal, jestli to neuhodnu, tak jsme na tom společně.
1: Honzi, to dáš, hele, já ti věřím.
2: Dobře, když tak nápověda, prosím.
0: Mně se líbí, jak my se tomu smějeme, Honza to myslí vážně. Nicméně, pojďme za filmovou ukázkou, Honzo, fakt tady je, chceme přesný název filmu. Dobrý den.
1: Nazdar.
0: Vešla by Jindra ven?
1: Nikdy, nebo navždy.
0: Tak, jaký to byl výkon?
1: Jak se nám to povedlo?
2: Tak, já myslím, že jednička s hvězdičkou a měly by to být Belíšky. Teda, jestli to byly Belíšky, to nechám na vás.
0: Jo. No, nevím.
1: Tady je ticho, hrobo.
0: Já jsem rád, že jsi nás hned takhle ohodnotil. Jedničku s hvězdičkou jsem dlouho jako nedostal. Byl to náročný herecký výkon, abych pravdu řekl, že jsme to tady nahrávali asi třikrát. Ale pojďme se podívat, jestli jsou to Belíšky. Ale je to neuvěřitelný.
1: Je to neuvěřitelný,
0: Honzo.
2: Děkuju.
0: Belíšky, dva lupeny jsou tvoje a pro nás je to taky neuvěřitelný, že to někdo uhodl.
1: Honzo, seš borec.
2: Vy jste výborní herci.
0: Jo, tak děkujeme. No.
1: To je vzájemné, tady krásný, jak se chválíme, super.
0: Tady už se to pne, tady už se to vaří. Honzo, každopádně velká gratulace, užívej středečního odpoledne, vydrž nám na telefonu a měj se krásně. Ahoj.
1: Čau.
2: Ahoj.
0: No tak vidíte, dneska v našem bijáku úspěšné, takhle mimochodem každou středu budeme připravovat nějakou hranou ukázku. Jinak zítra čtvrtek v našem bijáku hudební ukázka a o jeden volňásek do multikina Sinestar. Po 16. hodině. Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: Vysílejte s námi, staňte se součástí naší dopravní hlídky a my vám nadělíme plnou nádrž zdarma. Stačí poslat hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37. Stačí říct, jak vám to jede, jestli dobře nebo špatně. Stejně tak, jako učinil řidič Petr.
2: Tady řidič Petr, právě jsem projel cestu Jihlava Pelhřimov a vše ok, jenom jsem se táhnul za nějakým kamionem asi 10 minut, takže tak. Tak hezkou cestu všem.
1: Petrovi děkujeme za dopravní informace.
3: No a máme tady taky nějaký komplikace na příjezdu do Havlíčkova Brodu směrem od Světlé nad Sázavou. Připomínáme odstavený přívěsný vozík a komplikace a zdržení máme i na D1 ve směru na Prahu, kde budete popojíždět v kolonách. A to mezi kilometry 126 až 121 a dále mezi kilometry 119 až 116.
1: A už za hodinu budeme vybírat toho výherce hlasovky, který si odnese plnou nádrž.
3: No tak posílejte.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhká. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby

0: chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ. Váš soubor.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mira.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Xindl X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival,
4: to jsou hrady. www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
7: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
8: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
7: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
8: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
9: Také to slyšíte? To naše srdce tepe pro váš vůz. Přijeďte do autorizovaného servisu Škoda a přesvědčte se. Čeká tu na vás profesionální a milý personál, široká nabídka originálního příslušenství či výhodné doplňkové programy a akce, které vám ušetří peníze. Dejte na autorizovaný servis Škoda.
0: www.autoradsek.cz. Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature z Promis větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
13: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
14: My dneska máme jedno takové nostalgické výročí. 5 let od toho, kdy zmizela v Česku poslední telefonní budka.
15: Taky tam na tom bylo krásně vidět, jak stát věří českým občanům, jo? Protože zlatý stránky tam byly přidělaný na řetězu. No, ono to stejně bylo ohlodaný většinou a zůstal tam jenom ten řetěz s tou pevnou vazbou a vlastně nic, no.
16: Přesně, ty zradal Martina Vomáčku tady s Příbrami třeba a chtěl jsi najít to číslo a to bylo vohořelý, jo. Nebo slepený.
13: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
17: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: Hit Rádiu Vysočina, krátce po půl páté, blíží se tropy a blíží se taky léto a s tím opalovačky a koupačky a můžeme tak nějak jako prozradit, že koupačky na Vysočině jsou připravený, tedy alespoň ta různá místa jako bazény, vodní ráje a tak dále, viď Market?
1: Provozu už je podle teda počasí Polanka, Třebíč i koupaliště Moravský Budějovice. Teď v pátek se otevřou i Luka nad Jihlavou nebo Malvíny v Třešti a o den později vodní ráj v Jihlavě. No a v pondělí se mohou těšit návštěvníci i Žabáka v Humpolci. Máme tady pozvánku od Honzy Vanečka.
2: Jménem koupaliště Žabák, zrušený příznivce letního koupání, na zahájení letošní sezóny. Otevíráme v pondělí 23. června. Návštěvníci se můžou těšit na řadu novinek. Nejmenší děti jistě ocení nové herní prvky v brouzdališti, k dispozici bude rozšířena nabídka občerstvení a během léta připravujeme oblíbené zábavné čtvrtky s doprovodným programem.
0: Tak Honza Vaniček, tolik příprava Žabáku v Humpolci, moc děkujeme. Další informace o koupání na našem webu hitradiovysočina.cz a když už jsme u těch hezkých letních záležitostí, tak s dovolením se tady dovolím ze své sbírky.
1: Ze svého hrníčku.
0: Jeden za mě jako topový letní hit určitě zazní i v naší summer party, která se blíží v pátek v 15 hodin, nejen, že odstartujeme víkend, ale taky naší summer party. Až do neděle si budeme hrát právě tyto hity. Vo víkendu nás taky čeká slunovrat, oficiálně odstartuje léto.
1: No je to tady, se vším všudy.
0: A budou tropy a budou grilovačky a my se budeme grilovat a jako víkendu nám to nevadí. Tady už DJ Bobo, Everybody na Hit Rádiu Vysočina. Yeah.

0: Volej na Hit Rádiu, Vysočina před 16:45 a vy s námi vysíláte, moc za to děkujeme. Posílejte klidně hlasovky na náš WhatsApp 725 44 38 37. A to třeba právě o tom, jak se vám jede, protože stále je ve hře ta plná nádrž, ještě jsme výherce nevyhlásili a další hlasovku posílá Anecka z Pelhřimova. To je moje domovina, tam to mám rád. Pojďme se podívat, co hlásí.
1: Ahoj, tady Aneta. Právě jsem projela Pelhřimovem. Cesta docela čistá, akorát při výjezdu na Vlašim kolem Kauflandu, tak byl trošku hustší provoz, takže dávejte si pozor, jeďte opatrně, ale jinak cesta úplně super. Ahoj.
2: Já musím říct, že jste naprosto boží, díky vám za vaše hlasovky i tobě, Anet, a já ještě přidávám informaci z D1, 130. a 126. kilometr a mezi kilometry 119 až 115 na Prahu kolona, zdržovačka na asi 5 minut. To si myslím, že je hratelný v rámci možností, co myslíte?
0: Je to hratelný.
3: Dopravní hlídka Hit Rádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Rádio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
8: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
9: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
14: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
15: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
16: Více o akci na
17: firma na zážitky
16: CZ.
18: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
19: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
20: Kapely Činasky.
21: My máme rádi víru.
20: Miraj. Lucie. Divokej Bill, Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
19: Vysočina Fest.
20: Největší multižánrový festival našeho kraje.
19: A vy budete u toho.
20: Mediálním partnerem je Hit Rádio Vysočina.
22: Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Unie Hobby FX lepidlo den práven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš 5. zdarma.
23: Unie Hobby.
22: Rozumíme českým kutilům.
24: Nábytek a koberce Aieto nabízí rozkládací sedací soupravu Relax se dvěma křesly za skvělých 10 990. Nábytek a koberce Aieto, Znojemská ulice, Jihlava.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
1: Byla. To dobré začíná u nás.
5: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
17: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
23: Hit Radio Vysočina.
25: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

A tedy naše nová mistole, nová kombinace a novinkový hit Půlnoční hřích, mimochodem taky singlovka z připravované desky skupiny Krištof, na kterou se moc a moc těšíme. Na co se taky těšíme, tak je hit, tak je vaše středa, to jsou hity na vaše přání. Dneska v 18 hodin, tak už můžete psát, co byste komu chtěli nechat zahrát prostřednictvím našeho webu hitradiovysočina.cz. Za chvilku Morandy, anebo právě teď Lady Gaga.

0: Trendy na Hitrádiu Vysočina, jdeme na dopravu.
1: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a na kilometru, na dálnici D1 mezi kilometry 129 až 126 a mezi kilometry 116 až 114 kolony ve směru na Prahu a na Brno pozor na kilometru 95,5, tam máme hlášený kus plechu na vozovce, tak pozor na to. A už asi za 20 minut rozdáme jednomu z vás, kdo posílal dopravní hlasovku, plnou nádrž zdarma. Tak kdo chcete taky tankovat zadarmo, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsApp. Topové číslo 725 44 38 37.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
1: 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látky by mělo být možné koupit až od 21 let, ne od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet a zavést by se měla spotřební daň. Daň z přidané hodnoty se pak zvedne ze snížené do základní sazby. Stát podpoří sociálně znevýhodněné školáky. Konkrétně investuje 222 milionů korun do základek, které s takovými žáky mají spojené výdaje. Jak mohou školy příspěvek využít, řekne mluvčí rezortu školství Ondřej Macura.
9: Základní školy, které měly za poslední 3 roky vyšší počet žáků než 180, mohou tyto peníze využít především na plat sociálního pedagoga včetně odvodu. Další část financí je určena na přímou podporu žáků se sociálním znevýhodněním, které jim pomáhají dosáhnout rovného přístupu ke vzdělávání.
1: Například na pokrytí školního vybavení nebo na podporu účasti na školních aktivitách a akcích. Policie pátrá po sprejerech, kteří minulý týden řádili v Českém ráji. V chráněné krajinné oblasti nastříkali barvu na pískovcové schody a zítku na dětské naučné stezce v Sedmihorkách a také na skalní bloky skalního města Hruboskalsko. O pomoc při pátrání po sprejerech žádá policie i veřejnost. Fotbalisté Plzně znají soupeře pro druhé předkolo Evropské ligy. Los ve švýcarském Nyonu jim dnes vybral norský tým Tromso. Dvojzápas viktoriáni začnou 23. července venku. Odveta v Plzni se pak bude hrát o týden později.
10: Ještě nám zbývá pohled na počasí a přátelé, vypadá to, že na Vysočině nás čekají taková vedra, že i mouchy budou chodit pěšky. Zítra do 28, sobota až 33, neděle 31 stupňů. Sobotu a v neděli by pak měly dorazit nějaké ty přehánky, objevit se může i bouřka, tak třeba nás to schladí.
7: Hit Radio Vysočina.
0: Market míří vstříc tomu středečnímu večeru.
10: Zase to uteklo, to je hrozný. Užívejte dne, letí to jak blázen. Zítra se ale na vás těším zase. Ahoj.
0: No a my pokračujeme dál. Za chvilku vzhůru, připravte košíky, vyrazíme na houby na Vysočině, protože rostou. Teď další hity Katy Perry anebo Lost Frequencies. Tak hezké středeční odpoledne.

0: Hej, Cipery na Hit Rádiu Vysočina, 17 hodin 10 minut k tomu. Houbaři zažívají prý vyslovené žně, tedy alespoň podle fotek, co tak koukám. Taky tady koukám na tu oficiální mapu pravděpodobnosti růstu hub a jako nevypadá to na plné koše na Vysočině. Nicméně houbařský portál zase naopak píše, že ano, no tak trochu blázinec. Podle houbařů profíků rostou prý hlavně na Žďársku. A lišky hlavně rostou. A to mi připomíná, že mi tady dřív na rádiu paní uklizečka dělávala úplně luxusní polívku z lišek. Nikdy jsem takovou nejedl. No, zase jsem dostal chuť. Když už jsme u toho houbaření, dneska mimochodem jsme zdravili obec Dudín na Jihlavsku. A Míša nám poslala velmi pěknou hlasovku, děkujeme za ní.
1: Já si pamatuju na Dudín, že je to moc fajn vesnička, protože s babičkou a s dědou jsme tam chodili do lesa na houby, tak jsem si teď vybavila, jak to bylo krásný. Tak vás zdravím do studia.
0: Jo, takový to dětský houbaření. To se, já mám pocit, že se líp sbírali ty houby. Asi jak člověk byl menší, tak byl k ním blíž a viděl víc. Dlouho jsem nenazbíral toho tolik, jako když mi bylo třeba 10. Nicméně možná je na čase vyrazit právě do lesa a my posíláme další hity. Tady už Pink. From the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: jsme Hit Rádio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: A známe dopravní situaci taky díky naší dopravní hlídce. Stát se její součástí je velmi jednoduché, stačí poslat hlasovku dopravní na náš nový WhatsApp 725 44 38 37 a my každý den vybereme jednu hlasovku jednoho z vás řidičů, který obdrží plnou nádrž úplně gratis. Dneska prosím pěkně, je to řidička Aneta z Pelhřimova, hlásila právě dopravní situaci, že víceméně všechno v pohodě, tak ano, i takováhle hlasovka vás může dostat právě k té plné nádrži. Jinak pokračujeme dál, opět zítra soutěžíme, tak vy, co jste dneska poslali hlasovky a děkujeme za ně, tak klidně zítra můžete poslat další, jak vám to jezdí nebo případně nejezdí. Aktuálně na silnicích po Vysočině bez větších komplikací, tak doufejme, že nám to takhle vydrží co nejdéle. A i za volant posíláme další hity. One Direction anebo Miley Cyrus už za chvilku.
2: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
3: Hele, co City Park?
2: Zase, včera jsem tam byla na rande.
3: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
2: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
3: Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jako na koni.
4: Spojte příjemné s příjemným v City Parku Jihlava.
5: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
6: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
5: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
6: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
5: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
6: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
7: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
8: Já bych koupil rákosku.
9: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
10: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
11: A auto je od 11. května také v Třebíči. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Těšíme se na vás ve všední dny od 9 do 6 v ulici Spojovací v Třebíči s Cíteži. A auto Třebíč.
12: To je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood. Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
13: Ahoj kamarádi. Maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
14: Šéfe, šéfe! Potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
15: Dobře, už to píšu. Firma vysokozdvižné vozíky, měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
14: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
15: Více na www.vozíky.cz.
16: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
17: To jo, těch výletů, cest do práce, k moři, nahory.
18: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí pro vozy Škoda starší 4 let.
19: www.autoradsek.cz. Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
9: Jaké

0: e-obuví.
1: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá kilo za 39,90. Speny.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: another. One Direction na Hit Rádiu Vysočina přesně o 17:30. Přejeme hezké středeční odpoledne. No a Dukla Jihlavská chystá velkolepou oslavu 70. narozenin. To bude narozeninová party se vším, co se sluší a patří, nabitý až k prasknutí. 13. listopadu to propukne, veškerý info podrobný na hcdukla.cz. Ale co tím chceme říct, že právě v pondělí odstartoval prodej lupenů, tak vzhůru si třeba ulovit ten svůj lístek, protože věřím tomu, že velmi rychle jdou na dračku. A když už u toho budete a jste velcí fanoušci, tak připomínáme, že aktuální permanentkáři si mohou své permanentky obnovit do 19. června, což je do tohoto pátku, tak aby vám to místo neuteklo. No a taky začnou přípravní zápasy, ano, i to se blíží. Prostě jako léto a hokej, i to jde tak trochu dohromady. Ale Farben, Showme dnes, anebo právě teď Xindl X a Mirka Miškechová, Cuzinka v tvojej zemi, to jsou další hity, které posíláme do středečního odpoledne.
1: Ještě včera

0: Dnes na Hit Rádiu Vysočina 17 hodin 40 minut, takový je aktuální čas, přejeme hezkou středu a pokud byste ji chtěli udělat ještě hezčí někomu z vašich třeba známých, tak po 18. hodině hity na vaše přání, vaše středa, můžete psát, co byste komu chtěli nechat poslat a zahrát, třeba i se vzkazem prostřednictvím našeho webu hitradiovysočina.cz. Tak vzhůru tam do té doby podle nás B.O.B., Hayley Williams a nebo taky Hit Golden.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Ty nejlepší jahody na Vysočině. To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samosběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
3: Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Unihobby FX lepidlo den práven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš pátý zdarma.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
10: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
11: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
13: Ekokom.
14: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
15: To jo, těch výletů, cest do práce, k moři, nahory.
16: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí provozy Škoda starší 4 let.
17: www.autoradce.cz. Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
18: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
19: Hit Radio Vysočina.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Nejlepší dopravní servis na Vysočině a opatrně v Třebíči ve Velkomeziříčské ulici u křižovatky s ulicí u Studánky. Počítejte tam s omezením kvůli pracím na silnici. Jinak bez větších komplikací tak přejeme šťastnou cestu. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Připrav se na koupačku z Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 Kč.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Jak vylepšit svůj vůz Škoda? Co takhle originální příslušenství? Třeba střešní nosiče, praktické koberečky, sluneční clony a mnoho dalšího vybavení pro vozy Škoda. Horácké autodružstvo Velké Meziříčí vám vše nabídne, namontuje, ale i zapůjčí na dovolenou. Horácké autodružstvo Velké Meziříčí. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.horácké-vm.cz.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
9: I'm Miley Cyrus.
10: Hey, it's Teddy Swims.
11: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Čeká nás série tropických dnů. Před víkendem začne platit výstraha před vysokými a velmi vysokými teplotami. V pátek vystoupí na mnoha místech nad 31 stupňů, v sobotu pak atakují hranici 35. Od neděle se horko zmírní, ale teploty mohou dál stoupat k tropickým hodnotám a bude také dusno. Letní počasí nás vyláká k vodě, rybníkům, řekám i koupalištím. Slunce a voda ale přináší i rizika, která často podceňuje. Jaká základní pravidla doporučuje předseda zdravotní záchranné služby Českého červeného kříže Daniel Vičan?
13: Když jdu do vody, neměl bych být opilý, protože já podceňuju svoje síly. Pak určitě neskáču po hlavě tam, kde nevím, jak je to hluboké. Dalším základním pravidlem, které lidi podceňují, je, že jsou dlouho vystaveni sluníčku. No a potom, když vstupují rychle do vody, tak samozřejmě může přijít šok z toho přehřátí.
12: Což znamená, že se ve vodě mohou objevit případné zdravotní problémy. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný chystá vlastní návrh nového zákona o podpoře sportu. Jeho finální verze bude předložena ještě letos. Návrh vzejde z propojení s předlohou, kterou ve sněmovně představil místopředseda ODS Karel Haas. No a Plzeň otevřela novou atletickou tribunu s jedinečným prostorem pro trénink. Sportovci tady mají možnost trénovat i běh do kopce a z kopce, protože tartanové dráhy vedou po obloukovité střeše. Podle atletů nic podobného jinde v Česku není.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
12: Oblačno a zpočátku noci ještě slabé přehánky, postupně se vyjasní, ráno se mohou tvořit mlhy. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů, v průběhu dne už většinou slunečno, jen místy oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 24. No a slabý proměnlivý nebo severní vítr k tomu.
14: Krásný dobrý večer, 2 minutky po 18. S vámi už vaše Lea Děnděši a startují hity na přání právě teď, protože je tu středa, kde hitu na přání je třeba. 17.6. hezký dobrý večer, jdeme na to. Linkin Park letí za vámi.

0: Večer, 9 minutek po 18. hodině s vámi, Lea Dindeš. Je to středa, kde hitů na přání je třeba. Jak jste vždycky zvyklí, tak song jako první pro vás všechny vykopávám já, protože je středa, polovina týdne za námi, polovina týdne před námi. A já nevím jak vy, ale vzhledem k tomu, že fakt bude horko, tak já bych vám všem chtěla poslat typicky letní song, kde si zatančíme, zaspíváme. Už dneska veškerý ty starosti hoďte za hlavu, dejte si nohy na stůl a užívejte si středečního večera, pokud možno na vlnách Hit Rádia. 777937777, to je to číslo ke mně do studia. Vypište a já vám posílám tohle.
1: Siva! No,

0: David Guetta tedy svým Stones and I, Gone, Gone, Gone. Tohle máte rádi, to jsme vám taky hráli. 777-937-777, to je číslo ke mně do studia. Napište si, co byste rádi tento středeční večer 17.6. slyšeli a já slibuju, že se vám to pokusím splnit, že vám to zahraju, přečtu vzkaz, který napíšete, třeba můžete říct někomu, že ho máte rádi a prostě cokoliv, popřát jenom krásný večer. Takže 777-937-777, jako to udělal Jirka a napsal: ahoj Lonko, moc rád tě poslouchám, hlavně vaše středeční večery, protože hrajete podle nás posluchačů. Prosím, pošli mojí milovaný Alence Coldplay Fix You, je to naše svatební píseň, uděláš nám tím velikánskou radost. No tak to by bylo, abych tohle nezahrála. Coldplay Fix You, taky Nickelback nebo Eva Farná a Mirai, doufám, že jste si ten Eden užili. Tak tohle všechno zazní, no a co bude dál, to je prostě na vás, takže pište a já se těším, komu splníme přáníčko.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Kdo šetří, má za tři.
6: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
5: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
6: Zítra ušetříme.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
11: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
12: Hele, co City Park?
11: Zase, včera jsem tam byla na rande.
12: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
11: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
12: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
13: Spojte příjemné s příjemným v City Parku Jihlava.
14: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
15: Dan Landa.
14: Mira.
15: Rybičky.
14: Migové.
15: Jdeme na Hrady.
14: 8 hradů.
15: 8 víkendů.
14: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
15: Dan Landa.
14: Harley.
15: Tomáš Klus.
14: Xindl X.
15: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
16: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
17: Tohle není jen festival.
18: To jsou Hrady.
15: www.hrady.cz.
19: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
2: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
6: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
2: Začneme očistnou koupelí nohou.
6: Následuje relaxační masáž.
2: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
6: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
2: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
3: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
8: Dobře, už to píšu. Firma vysokozdvižné vozíky, měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
3: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
8: Více na www.vzvozíky.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
1: Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Eva Farná s Mirajem, vzpomeneš si, pokračujeme dál, píšete nám na 777-937-777. Krásný dobrý večer, prosím pro mě a všechny dobré lidičky o zahrání Luny Bailando. Před x lety jsem s touhle písničkou vyhrála jednu rádiovou soutěž v Hradci Králové, tak abychom zavzpomínali, moc děkuju. Liduš, tak Lidušku, já doufám, že budeš mít radost, už si to volíme doprava a vy si kamarádi, pište dál.

nejdelší den v roce je tady. Letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině. Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem. Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu. Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima. Hoka Prima. Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: www.albert.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
1: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
2: Kapely Činasky. My máme rádi víru. Miraj. Lucie. Divoký Bill, Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
1: Vysočina Fest.
2: Největší multižánrový festival našeho kraje.
1: A vy budete u toho.
2: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
3: Tahické léto v Aquapalace z Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj v htp.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Čas duši léčí, tak jako déš skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Ty nejlepší jahody na Vysočině. To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samozběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
2: Mňam, to je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood, nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz, prostě kvalitní maso.
3: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hity na přání pokračují dál 777 937 777 s vámi Lea, krásný dobrý večer, Gigi D'Agostino.

0: Don't put the blame on me.
1: Regenbowman.
0: Don't put your blame on me.
1: A jeho Human. A já bych někoho ráda slyšela v éteru Hit Rádia. Volejte na 800 937 937, pokud si chcete nechat zahrát něco podle sebe, zlepšit si ten středeční večer 17. června, toto letí, toto frčí, anebo prostě jen tak popřát někomu hezký večer, říct, že máte, máte rádi. Takže 800 937 937, volejte právě teď, hity na přání až do 21. hodiny, 800 937 937, je to zlaté číslo ke mně do studia, tak já se ptám, koho máme na telefonu, halo, halo.
2: Ahoj.
1: Ahoj, kdo tam?
2: Tady je Pavla.
1: Pavla, Pavlínko, kam jedeš?
2: Z kroužku domů a chtěli bychom si nechat zahrát nějakou písničku do auta.
1: A ty voláš od někud z Moravy, viď, podle přízvuku?
2: Jo, tady od Rýmařova.
1: Tak zdravíme na Moravu, já Moravu miluju. A ráda vám zahraju něco, co si přejete.
2: Tak my si dáme něco veselého a třeba Aku a Barbie Girl.
1: No tak to je skvělá volba. A je to tvoje volba nebo dcery?
2: Teda to má ráda taky, ale ta se tady šťuří a bojí se něco říct.
1: Cože se šťuří?
2: Jako směje.
1: A tak pozdraví nás aspoň. Ahoj!
2: Ahoj!
1: Jak se jmenuješ?
2: Sofie.
1: Sofie, máš krásný jméno. To bych ti zahrála Alvara Solera, Viva Sofia. Ale zahrajeme ti Barbie Girl. Holky, komu to pošleme?
2: Všem, co třeba zrovna sedí v autě.
1: Tak opatrně na cestách, hlavně za volanty. A Barbie Girl letí za vámi. Holky, ahoj!
2: Děkujem, ahoj!
3: Ahoj! Hiya, Barbie!
4: Hi, Ken!
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken!
3: Jump in!

0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Lea, krásný dobrý večer, 7:15 aktuální čas až do 21. hodinky. Budeme hrát hity jenom podle vás, 777-937-777, pište si nebo můžete i na můj Instagram Lea Giongiosi. Jako to udělala tady Anička, právě jsem se tam mrkla na zprávy, napsala: ahoj Lonko, zdravím celé Hit Radio, právě teď nás čeká večerní grilovačka s přáteli, prosím tě, zahraj nám Don't Dream It's Over od Crowded House, uděláš nám velikánskou radost a bylo by to pro celou naši partu z Mladé Boleslavy, který jsou právě teď s námi na zahradě, hrajete nám tady na plný pecky. Díky moc, jste super. No tak jo. Jste se trefili i do mého vkusu? Takže moc ráda zahraju. Tak za chviličku, ještě Nico Santos a Ray Dalton. Tohle všechno jenom pro vás. Pište si, co bude dál.
1: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí. To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko. V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk. V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton. A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky. Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: www.sport.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ. Váš soubor.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy neztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom.
8: Trenírkárna.cz.
9: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: Trenírkárna.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over. Co budeme hrát dál? Někoho bych opět chtěla slyšet v éteru Hitrádia 800 937 937. S vámi Lea, přeju vám krásný dobrý večer a ráda bych vám zahrala něco. Zahrala? Jsem to řekla po ostravsky? Zahrála něco, co vám udělá radost. Takže volejte si 800 937 937. Budeme vysílat společně a někomu třeba z vás uděláme velkou radost. Takže volejte a já se ptám, kdo je tam. Halo, halo. Halo.
1: Dobrý den.
0: No dobrý den, kdo tam? Aha, asi nikdo, tak jdeme dál. Hezký dobrý večer, kdo tam?
2: Ahoj, tady Kristýna z Náchoda.
0: Ahoj Kristýnko z Náchoda, kolik ti je let?
2: Mně je 27 a strašně ráda vás poslouchám. A jsem strašně ráda, že konečně můžu být v éteru Hitrádia, to je super.
0: Ježíš Mária, moc tě zdravím, ahoj, tady Lea. A jedeme živě, slyšíte úplně celá Česká republika i za hranice, protože nás můžete ladit online.
2: Moc ráda a pozdravuju do Betánie. Můj kamarád má teďka noční směnu, tak ho moc pozdravuju, doufám, že mě slyší.
0: Třeba slyší, jestli poslouchá, co ti zahrajeme?
2: Co zahrajeme? Chtěla bych Mariah Carey zahrát nějakou písničku, to výběr nechám na tobě.
0: Ano. A pro koho to bude?
2: Bude to pro mě, pro tebe a určitě pro všechny zamilované lidi, kteří jsou spolu dlouho, anebo pro někoho, kdo je nešťastně zamilovaný.
0: Dobře, a ty jsi šťastně nebo nešťastně zamilovaná?
2: Já jsem šťastně zamilovaná, ale momentálně se mě teďka úplně klepou ruce, protože mám tady pustěný rádio v televizi a ještě držím v telefon v ruce.
0: No tak to je krásný, hotová, že jsme ti takhle mohli udělat radost, že jsi se dovolala, protože opravdu ta linka je non-stop obsazená, když vyhlásím, aby posluchači volali sem k nám. Tak mě to strašně těší o to víc, že ti můžu splnit tvoje hudební přáníčko. Pošlu ti Hero od Mariah Carey. Je to jedna z nejkrásnějších zamilovaných písniček. Hero je hrdina, tak pro všechny hrdiny od tebe.
2: A moc děkuju.
0: Já děkuju tobě, že jsi zavolala. Měj se krásně. Budu, ahoj. Takhle jednoduchý to je. Já vám tak ráda plním ta vaše přáníčka. Tak si pište a volejte dál. Jsme Hit Radio.

0: Šabuzi a bar song pro Haničku z Prahy, která právě teď má noční šichtu, jezdí tramvají, tak já doufám, že jí to potěšilo. Pokračujeme dál, ještě hodinku a 15 minut, hity na přání jenom podle vás. 777-937-777 nebo můj Instagram Lea Giongiosi. Pište si, co vám zahrajeme. Dario G nebo Maneskin, to jste chtěli? Tohle bude, za chvilku jsme zpět.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede.

0: Máme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Vysočina.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
3: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
2: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáků skladem.
3: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
2: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
4: Hoka Prima.
2: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
9: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
10: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
11: Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno?
10: Vyberte ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
12: Burgery, grill, hudba a první chuť léta. Od 26. do 28. června zažij Burger Street Festival v City Parku Jihlava. Desítka burgerových mistrů, vůně grilu a zábava pro celou rodinu.
13: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
14: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
15: Zase lítáš v oblacích?
16: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
15: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
17: Tak honem, ať vám neuletí!
16: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
15: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
16: Více o akci na
18: firma na zážitky
16: CZ.
19: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
10: Připrav se na koupačku s Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 korun.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
4: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
6: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Pokračujeme, nezastavujeme hity na přání 777 937 777. Teď už Pink.

My pokračujeme dál u DG, odlétáš, doznívají z éteru Hit Rádia, 5 minutek po 8 hodině, píše nám tady Péťa. Ahoj Leonko, prosím, zahraj cokoliv od Kelly Family, třeba I Can't Help Myself, připomínáš mi tím moje zlaté 90. léta. Ano, my tady 90. milujeme a bylo by to pro Petra, Jirku a Haničku. Tak když jsi to chtěla, tady to je.

0: Takhle chutná středeční večer z Eteru Hit Rádia, minutku po čtvrt na devět. Hezký dobrý večer, hrajeme jenom podle vás. Song pro všechny, kteří mají dneska dobrou náladu. Tak si užijte za chviličku Passenger, Berona a nebo Michael Jackson. O tohle si píšete, tak to taky bude. A samozřejmě 777-937-777, číslo k nám do studia.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Hit Radio.

Jackson. Takhle to chutná z éteru Hit Rádia, když hrajete vy, když připíšete o to, co chcete slyšet. Ještě docela spousty skvělých hitů jenom podle vás. Do 21. hity na přání Linkin Park, Britney Spears, Imagine Dragons, Eva Farna a její Perpetuum Mobile. O to jste si hodně psali, tak slibuju, že bude taky partička Black Eyed Peas a zakončí to Robin Schulz. Tohle všechno ode mě, já se s vámi pro dnešní večer loučím, mějte se krásně, abych vám toho zahrála co nejvíc, tak méně slov, více muziky. To ctím, takové pravidlo dnešního večera 17.6. a budu se na vás těšit v sobotu, v neděli, tak jak jste zvyklí. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás a spousty toho pro vás mám. Tak dobrou noc.

0: Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
2: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
1: Začneme očistnou koupelí nohou.
2: Následuje relaxační masáž.
1: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
2: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
1: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
3: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
4: Já bych koupil rákosku.
5: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
6: Hit Rádio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.

Hit Rádio Vysočina.

0: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel.cz.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.